0: hodině na KISu se nespí, tak pokračujeme dál, noční jukeboxy v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radia Kiss. Připomínám, Kysáci, telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss 210-323-323, stačí vytočit a zavolat si o svůj oblíbený song, no a nebo taky můžete využít apku Rádia Kiss prostřednictví, který nám pošlete hlasovku a já tady samozřejmě tu hlasovku pustím. No a teď tady je jedna hlasovka od Toma.
2: A jo, Laňo, prosím tě, zahrál bys tam posledního Mojkána, bylo by to pro tebe a pro všechny Kysáky, díky Tom Plzeň.
1: Legendární písnička, kterou tady v nočních juboxech máte taky moc rádi, poslední Mohikán, pojďme na to. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: Noční Jukebox.
1: Právě nám dohráli Backstreet Boys Everybody, legendární písnička, kterou když já pokaždý slyším, tak prostě je to taková srdcovka, takových spousta vzpomínek na tu dobu, když trendovala tahle píseň a dospívala. Každopádně já jsem tady dneska pro vás, aby hrála písničky na přání. No a měla jsem doteďka na telefonu Fandu, který čekal, že ho tady vezmu do vstupu, protože chtěl nechat zahrát Dune a Can't Stop Raving. Každopádně Fandovi to nějak vypadlo, ale já mu ten song samozřejmě zahraju. Když už se dovolal, byl na tom drátě, tak proč ne? Pojďme si to dát, Dune a Can't Stop Raving. Kysáci, a pokud i vy chcete slyšet svoji oblíbenou písničku Apka Rádia Kiss, stačí poslat hlasovku anebo zavolat 210 323 323.

Alesso, Becky Hill a Surrender. Máme za minutu půl třetí, kysáci, ladíte noční juboxy až do 6 hodin do rána. Jsem tady s váma. No a přináším vám v dnešním vysílání taky pár tipů, kam se vyrazit vykoupat, protože opět dneska bude horko, takže si myslím, že nějaký ten tip, kam za přírodním koupalištěm, za těma nejhezčíma přírodníma koupalištěma tady v České republice se určitě hodí. Už jsme si tu řekli o jednom lomu, teďka tady mám druhý lom, a to Mašovický lom, který se nachází u Znojma. Je to vlastně klasický lom, kde se dřív těžil kámen a štěrk. No a dneska je podle ochránců přírody unikátem, protože se jedná o umělý biotop, ve kterém je čistá a průzračná voda. Jinak okolí lomu i samotné vody, tak tam ta fauna je opravdu nádherná, takže jste v samém srdci přírody. Navíc v lomu taky žije chráněný čolek, takže s ním se tam můžete setkat. A myslím si, že takovýhle přírodní koupaliště, kde opravdu je voda průzračná i v polovině srpna, se jen tak nevidí. Takže pokud přemýšlíte, kam třeba dneska vyrazit na koupák, nechcete nikam do žádného bazénu, do chlorovaného a tak dále, a jste z Jižní Moravy, tak doporučuji Mašovický lom u Znojma. Prej je to tam fakt super. No a my pokračujeme Shaggy, anebo taky Makeba. Radio Kids.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Pokračujeme samozřejmě v nočních jukeboxech. Na telefonu je momentálně Mára. Ahoj Máro.
3: Ahoj Joni, já tě zdravím, tady Marečko z Brna.
2: Taky tě zdravím, co děláš takhle v noci?
3: Ale jako vždy jezdím s takovým speciálním vozidlem, který čistí, brousí, vytává koleje, žlábky, takže aby byly ty koleje krásně čistý, bez nějakých těch
2: nečistot. Jasně. Je mi to úplně jasný. A v Brně horko i v noci, viď?
3: No, hele, 25 stupňů.
2: No, to je v Praze úplně to stejný, takže v noci se 100% neschladíme. Tak nějakým songem, co zahrajeme?
3: Hele, než něco ještě vybereme, na čem jsme se domluvali, tak představ si, co se mi týkom stalo.
2: Ano.
3: Já jedu, protože jedu zhruba ty 2 až 3 kilometry v hodině, tak najednou vidím v kolejišti vidím Ježka. Jo. Bylo mě líto vše. Ale kde měl ten svůj čumák? Normálně to fakt byste nevěřili. Na co on dostal chuť normálně? Na jogurt. Jo, byla.
2: Normálně bych tomu věřila. Prostě měl chuť na něco svěžího. Našel se zbytek jogurtu, tak si dal.
3: Tak jsem mu ten kelímek vzal, hodil jsem ho do trávy, trošku jsem ho posunul a on se k tomu kelímku vrátil. Takže takový mason to byl.
2: No, tak co zahrajeme?
3: Tak hele, už dlouho jsem to neslyšel od Boniem, Daddy Cool.
2: Ano, a pro koho to bude?
3: A bude to pro všechny tisáky, co jsou aj na noční, pro noční letku, pochopitelně i pro tebe a...
2: Tak jo, tak pojďme na to. Přeju ti hezkou noc, měj se.
3: Ahoj.
4: She's crazy like a fool.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysát se stihneme ještě před 15:00 jednu písničku na vaše přání. Čeká tady totiž hlasovka od Lukyho.
2: Ahoj Leni, prosím tě, mohl bych sem tě poprosit o zahrání něco od Skútru, klidně něco rychlejšího. Mám tu ještě nějaký 3 hodinky domů, tak ať mi to uteče. Tak děkuju a ahoj.
1: No, pojďme si dát Skútříky a Fire. Já myslím, že písnička, která pokud se třeba v práci na noční a říkáte si, už jsem unavený, už nemůžu, tak vás jednoznačně nakopne. Pojďme na to. Fire!

0: Dvě minuty po třetí hodině noční juboxy jsou ve své polovině. Pojďme ještě na tu další krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: 210 323 323, to je to kouzelné číslo, na které se dovolala Alča. Ahoj, Alo.
2: Ahoj, Lení.
1: Jak se máš dneska v noci? Jsi v práci nebo doma?
2: V práci a unaveně, bo po včerejšku, co se nám stalo, že jedna maminka mi skolabovala v mým náručí a druhou mi zase odvezli pro jistotu v noci do nemocnice.
1: No, tak to je potom těžký tohleto. Tak no, se to moc je. Drž, to je šílený. A čím ti aspoň trošku zlepším náladu dneska v noci?
2: Ale bude to písnička od Iny, Tanovši Easy Way.
1: With Away, ano.
2: Jo. Bude to pro tebe.
1: Mhm, děkuji.
2: Pro mýho manžela a pro všechny, co teďkom jezdí.
1: Tak jo, tak si to pojďme dát a posílám ti spoustu energie.
2: Jo, děkuju, Oni.
1: Měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a hraju přesně tak, jak vy diktujete. Můžete si zavolat na telefonní číslo 210-323-323 anebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss a nahrát mi hlasovku s vaším přáním. No a jedno takové přání je tady teď od Monči.
2: Ahoj Kate, zdravím tě do studia. Chtěla bych nechat zahrát písničku od skupiny Kentory a písničku Take the Limit. Bylo by to pro všechny, co jsou na nočních, pro všechny řidiče. No ať nám to do rána hezky utíká. Děkuju moc, Monča z Rakouska.
1: Přesně tak, zdravím do Rakouska a ať vám to všem kysáci pokusit třeba v práci na noční rychle utíká. You know we gotta do. We gotta take it to the limit.

Máme za minutu půl čtvrté, kysáci, pokud právě vstáváte, tak vám přeju krásné dobré ráno. Opět poměrně teplé, protože i celá noc je dost tropická, no a přes den tomu nebude jinak. Teploty až kolem 36-37 stupňů Celsia. Určitě vyrazit, pokud můžete, někam na koupaliště. No a já vám v dnešním vysílání říkám pár tipů, kam v České republice vyrazit za přírodním koupalištěm. A samozřejmě asi hodně z vás je třeba i z Prahy a okolí Prahy, tak to bych vám doporučila i třeba z vlastní zkušenosti jezero Konětopy, protože to je taková zatopená pískovna s průzračnou čistou vodou, můžete se tam koupat, potápět a myslím si, že to tam má takovou, takovou svoji atmosféru, protože jezero je obklopený i borovicovým lesem, z části je to oplocený, uvnitř parkování, toalety, nějaký stánky s občerstvením a myslím si, že to je na skvělém místě z Prahy, necelá půl hodinka, stejně tak třeba z Boleslavy, takže ideální místo, kam třeba klidně až i po práci zítra vyrazit, smočit nohy, abyste se maličko osvěžili. My pokračujeme muzice Silver a nebo taky Rus a Bruno Mars. Radio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Je to tak, nejen, že můžete volat do studia, ale také můžete posílat přes apku Rádia Kiss hlasovky, no a hlasovka od Domči.
2: Ahoj, poprosím o zahrání něco od Alana Volkra. Bude to pro všechny pekaře, řidiče, pro holky na benzinkách, pro vás do rádia. Zdraví Dominik.
3: Šimon.
2: A zdravíme z Ostravy do Prahy, ahoj.
1: Kluci, a já moc zdravím Ostravu. Kysáci, tady Alan Volker, Fade It.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Noční Jubox.
1: Pojďme ještě před čtvrtou hodinou na další písničku na vaše přání, protože na telefonu je Ondra. Ahoj Ondro.
2: Ahoj, zdravím.
1: Přeju ti hezké ráno, co takhle brzy po ránu, jsi na noční, nebo co pak děláš?
2: Takhle, já už od 10 let dělám od 2 do 10, takže jsem teď na cestách a vlastně rozvážím maso hovězí a potom jdu na porážku a bourám.
1: Tak to jo, no tak to máš náročný, teda takhle vždycky furt, pořád, brzy, po ránu.
2: Nostalgie.
1: Hele, co zahrajeme?
2: Chtěl bych pro všechny kysáky a kysačky pro tebe do studia od skupiny Holky Letní ráno. Už když jsou ty vedra, tak se to tomu hodí.
1: To tedy.
2: A samozřejmě svojí přítelkyni, která teďkon se ještě chrní a ono se moc dobře v tom nespí. Já to vím sám, protože já se většině potím, což je docela nepříjemný. A
1: je to tak, já se trošku děsím, až si půjdu nad ránem tady po noční lehnout, jestli to vůbec půjde spát.
2: No, ono je nejlepší se jí vysprchovat kompletně ledovou a potom se dá usnout, ale jinak to nejde.
1: No
2: prostě.
1: Jasně. Tak jo, jdeme si dát letní ráno. Ondro, děkuju za zavolání a třeba zase někdy naslyšenou.
2: Měj se. Taky ahoj.
1: Ahoj.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, 1 minuta po 4. hodině a noční jukeboxy jedou dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: I po 16:00 pokračujeme v noční jukeboxech. Na telefonu už další volající. Pepíno, ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
1: Jak se máš dneska v noci? Někde cestuješ?
2: Hele, jsem v práci, byl na silnici, takže v pohodě.
1: A všechno v klídku, pohodička v rámci možností.
2: Takhle ráno je klid, takže to jde.
1: Ale horko už takhle po ránu, viď?
2: Hele, ukazuje to nějaký 23 stupňů, no.
1: No, tak to se člověk...
2: Jsem tady kolem Ústí a tady to ukazuje 23 stupňů, no.
1: Úplně se neschladí, tak co zahrajeme za písničku?
2: Hele, dáme si tam DJ Vizáže a Formuly.
1: Ano, a pro koho to
2: a
1: bude?
2: Bylo by to pro všechny, co jsou za volantem, co poslouchají pro tebe do studia a ať nám to všem krásně utíká.
1: No tak jo, pojďme si rovnou dát Formuly, já ti přeju krásné ráno, měj se hezky.
2: Tam je taky, měj se, díky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss. Scatman's World.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Scatman John a Scatman World, písnička, která právě teď dohrála na rádiu Kiss. Já vám přeju krásné dobré ráno, pokud právě třeba teď vstáváte. No a dva způsoby, jak si můžete až do 6 hodin do rána přát nějakou vaši oblíbenou písničku. Buď zavolat do studia na telefonní číslo 210-323-323, anebo poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss. A jednu takovou hlasovku tady mám od Marcely.
2: Ahoj, tady Marcela. Chtěla bych nechat zahrát pro Ivetu a Harryho, že teď zrovna jsou v práci a jezděj, tak aby jim to rychle utíkalo a byla by to písnička La Bomba. Moc děkuju a že je strašně moc pozdravuju.
1: King Africa a Bomba, pojďme na to.

0: Máme půl páté, kysáci, před námi ještě hodina a půl noční juboxu, takže připomínám telefonní číslo 210-323-323, anebo pokud třeba z nějakého důvodu jste v práci, nemůžete volat, tak můžete využít aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. Apku stáhnete do všech svých chytrých telefonů, Androidů, nebo App Store, no jakože iOSu jsem tím chtěla říct, já jsem teda IT odborník takhle nad půl pátou raní. Každopádně můžeme se skontaktovat dvěma tady to způsoby. No a taky si dáme další skvělou muziku, Saše, Imagine Dragons, a přeju vám krásné ráno. Dneska nás čeká další horký letní den, tak si ho pojďme společně užít.
1: Radio Kiss.
2: Y venga conmigo.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Na telefonu mám dalšího volajícího, kdo pak je tam? Halo, halo.
2: Ahoj, ahoj, tady Michal.
1: Michale, moc tě zdravím, někde frčíš, někde cestuješ?
2: No, teď akorát na cestě do Opavy, podej, že se to hezky jedu.
1: A na D1 všechno v klídku, v pohodě?
2: Ale zatím všechno bez problémů.
1: No tak.
2: Úplně krásně.
1: To mám radost, že to frčí, ještě aby ne, takhle brzy nad ránem. No a čím ti zpříjemním cestu?
2: Tak já bych si na tebe nechal zahrát třeba Vesna Moravo. Když už jedu teda jako tím směrem, tak aby mě to povzbudilo.
1: Přesně tak, Morava, myslím si, že 100% povzbudí, už jsem ji tam připravila. A pro koho bude písnička?
2: Samozřejmě pro tebe, potom pro všechny vlastně, jako by kdo teď momentálně cestou za volantem a hlavně jako by bezpečně dorazí do cíle.
1: No tak jo, tak to nebudeme asi díl zdržovat a pojďme rovnou na to.
2: Tak
1: měj
2: jo,
1: se hezky a pěkný den, Michale, ahoj.
2: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Doufám, kysáci, že jste si takhle po ránu trošičku trsli na Rabda Sarmas a my pokračujeme v písničkách na vaše přání. Mám tady hlasovku od Martina.
2: Ahoj Kačko, tady Martin Night Rider. Prosím tě, já bych chtěl zahrát od Prodigy Spitfire, pokud to tam někde najdeš, pokud ne, tak něco jiného od Prodigy. Rád bych pozdravoval svoji manželku Verču, dceru Teresku a hlavně tebe. Měj se fajn, zatím čau.
1: Tak Marťo, Prodigy ty zahraju, ale jeden velký černý puntík. Dneska nevysílá Kačka, ale já, Lenka, takže... Možná máme hlas maličko podobnej, obě dvě blondýny. Každopádně dneska jsem já, pro DJ ti zahraju. Song jsem nenašla ten, který si chtěl, ale říkal si, že když nebude, ať zahraju něco jiného od nich, takže Firestar právě teď na kysu.

0: Jedna minuta po 5. hodině a před námi poslední hoďka dnešních nočních jukeboxů, tak si to pojďme užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Welcome to

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme na další písničky na vaše přání, ať toho v téhle té hodince stihneme. Pardon. Co nejvíc? Máme tady Jirku. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Přeju ti krásné ránko, až jsem se tady z toho zakuckala. Co zahrajeme?
2: Chemical Brothers Bow, jestli bych si mohl poprosit.
1: Určitě, není problém. A pro koho písnička poletí?
2: Tak úplně první pro moji rodinu, která ještě spínka, pak pro všechny řidiče kamionu a pro tebe.
1: No tak jo, moc ráda si poslechnu Chemical Brothers. A co ty dneska ráno, všechno v pohodě?
2: No takhle únavné, mám dlouhou cestu před sebou.
1: Hele, jdeme na

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak už jsem zase v plný síle, nevím proč jsem se v minulém vstupu tak strašně zakuckala, něco mi muselo spadnout do krku. Každopádně kysáci, ještě 3/4 hodinka necelá před námi, tak pojďme rychle na vaše hlasovky, ať stihnu splnit ještě nějaký další vaše přání, co byste chtěli nechat sobě nebo třeba někomu zahrát. Takže hlasovka od Honzy.
2: Dobré ráno, Leničko, všem kysákům. Děkujeme za to, že nám tak hezky hraješ. Tobě do studia i všem, co od rána makají, k nám tady do skladu. Prosím něco, nejlépe R. Kellyho, to je taková srdcovka. Mám jí moc rád tu písničku I Believe, I Can Fly. Tak pro všechny snílky, ale pro všechny ty, kteří od rána musí makat, pro všechny řidiče, kamionáky a tak dále. A samozřejmě Tobě do studia. Díky za to, že vás máme, kysáci, a hezký den všem.
1: Honzi, moc děkuju za krásnou hlasovku a tady R. Kelly, I Believe I Can Fly.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pojďme rovnou kysáci na další písničku na vaše přání, protože hlasovka od Benjamina tady už čeká.
2: Takže ahoj Lenko, zdravím tě a všechny posluchače do kysu. A takhle na ráno bych se chtěl poslechnout Billie Jeans od Michaela Jacksona. Jsem tady s tátou a jedeme v dodávce a to by bylo asi všechno. Tak ahoj.
1: Tak krásné ráno, Benjaminku, jsem ráda, že nás poslouchají i děti, aspoň takhle přes prázdniny. Takže Michael Jackson, Billie Jean, tahle pecka, jestli vás nezvedne z postele, tak už nevím co, pojďme na to.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme ještě rychle stihnout nějakou tu písničku na přání, než mě tady vystřídá Marťa z Hovorka. Mám tu hlasovku od Mária.
2: Ahoj, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě Underworld Bonslipy, ať se pěkně rozjedem. Díky, čágo Mario.
1: Pojďme rovnou na to, krásné ráno kysáci.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Je to tady za 12 minut 6 hodin ráno a poslední písnička na vaše přání, hlasovka od Gabči.
2: Já zdravím všechny kysáci, co teďka poslouchají a úplně miluju Radio Kiss a mohla bych poprosit Jennifer Lopez On The Floor. Děkuju moc krát.
1: Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, tímhle tím songem zakončíme dnešní noční jukeboxy, pojďme na to.
3: J-Lo.

0: Krásné dobré ráno, za okamžik bude 6. hodina. Lenka tady s vámi byla celou dnešní noc, tu horkou noc, kdy mnozí nedokázali ani spát třeba.
1: Přesně tak, podle mě hodně kysáků bylo vzhůru a nespali, protože ladili, přáli si songy, takže jsem v tom tady nebyla sama.
0: A to je dobře. A já jsem zaslechl v noci, že jsem taky nemohl spinkat, že si tady řešila s posluchači tipy na nejlepší přírodní koupaliště.
1: Ano.
0: Tak dej jedno, jde nějaký dobrý koupaliště pro ty naše ranní ptáčata, co jsou teďka vzhůru v 6 ráno.
1: Hele, tak jelikož jsem Pražák, tak teda zvolím to, co je nejblíž Prahy, a to jsou Konětopy.
0: Konětopy? A byla jsi někdy naživo v Konětopech?
1: Hele, byla jsem, ale už je to třeba 15 let, se musím přiznat. A já jsem z toho před 15 lety jako byla hrozně nadšená. Nevím, jak je to teďka, ale kamarád Google poradil.
0: Hodně se toho změnilo, už tam dělají langoše, ale dělají tam prosím tě mačatý teďka.
1: No tak to nejedu, protože já na koupáku jedině langoše nebo párek v rohlíku.
0: Tak přátelé, krásné dobré ráno a buďte s kysem.
1: Hezké ráno.

0: KISS počasí.
1: Horké a slunečné počasí bude pokračovat i dnes. Čeká nás jasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Teplotní rekord pro 3. srpen padl na 56 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39 a 9 desetin stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. A dnes by podle meteorologů mělo být ještě tepleji. V Dánsku v pondělí vešlo v platnost prodloužení povinné vojenské služby. Dosud strávili dánští rekruti ve službě pouze 4 měsíce, ale 1600 lidí, kteří na vojnu nastoupili v pondělí, už čeká 11 měsíců. Dánská vláda tímto krokem reaguje hlavně na válku na Ukrajině. A teď zpátky domů.
2: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou MHD levněji. Měsíční kupon je nově vyjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá pouze online. Honza Navrátil, Radio KISS, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna v pondělí zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také gólman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. A teď už je na řadě Raníky se s datem 4. srpna a s vámi je Martin Hovorka.
3: Krásné ráno, odbyla 6. hodina. Terce, děkujeme za první ranní zprávy. Dominikové mají dneska svátek. Pojďme hrát muziku.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Krásné dobré ráno, 6 hodin 8 minut. Tak co, je někdo na druhé straně? Probral se někdo, nezaspal někdo z vás, už jste na cestě do práce? Tak klidně cinkněte, ať vím, že v tom tady nejsem sám, že je celá paleta posluchačů, kteří se už těší na to, až si za hodinu, dejme tomu, zavolají o svých 7000 korun sem k nám do

0: velká gratulace ode mne a od Rády a Kiss. No a trojka, to je plná nádrž plus něco málo zbyde.
1: Dobře, děkuji.
0: Jo, nebo třeba vem půlku nádrže a říkej všem, že jsi vzala plnou a aspoň ti zbyde, zbyde víc, ale. Tak se měj krásně, ahoj, vydrž na telefonu, čau. Ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

Peněženka Rádia Kiss dneska ráno vydala 3000 korun, a to Janičce, která s námi soutěžila ve hře 7-7. Tak zatím se držíme docela při zemi tento týden. Včera dvojka, dneska trojka. Uvidíme, kam budou hody naší kostky směřovat v těch dalších dnech. Ještě máme před sebou středeční, čtvrteční a páteční kolo, takže stále šance se dovolat na 210-323-323 do hry 7-7 tento týden. Ale přátelé, to není veškeré soutěžení dnes ráno, protože tím to teprve odstartovalo. Já mám pro vás ještě vstupenky do jeskyní České republiky, taky vás dostanu zdarma gratis na Mejdan Rádia Kiss, který se bude odehrávat tuto sobotu v Písku, takže dva z vás dneska gratis do Písku se dostanou, a ještě bych tu měl balíček za ranní kachnu, takže se vyplatí.

Poslouchat celé naše ranní vysílání a kdyby náhodou padnul nějaký blábol v éteru, tak se zapište, zapamatujte a potom můžete se přihlásit o ranní kachnu před 9:00. Takový je náš další program. Teďka hudba Taylor Swift. Hezké ráno ve 7:45.

0: Ladíte Radio Kiss, 7 hodin 20 minut, to je aktuální čas, dobré ráno. My máme po fotbalovém mistrovství světa, ale emoce jedou stále naplno. Charitativní dražba po finále vynesla neuvěřitelných 10,5 milionů korun. Přepočtu. Peníze půjdou na vzdělávání dětí, ale pojďme se podívat konkrétně na to, co byli lidé schopní koupit. Tak do aukce letěly věci z historicky první poločasové show. Třeba boty Justina Biebera stály přes 500 000 korun v přepočtu. Rukavice zpěvačky Madony bezmála 900 000 korun. A pak se dražila i bunda člena kapely BTS, to jsou ty K-popeři. A tu vydražil někdo za takřka 1 000 000 korun. Jenomže hudební hvězdy nakonec ostrouhaly, protože absolutním vítězem se stal podepsaný dres Messiho za necelých 1,5 milionu korun a hlavně fotbalový míč, kterým se hrálo v finále. Ten se prodal za astronomické 2 miliony a 300 000 korun. Víte, co z toho plyne, milí posluchači? Můžete mít globální hity, miliony streamů a outfit od světových designerů, ale když jde o emoce a o kousek nafouknuté kůže, do kterého si na trávníku párkrát kopli chlapi v kraťasech, má pořád dvojnásobnou hodnotu než celá Madonna. Hezké ráno.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kiss Show Rádia Kiss.
1: Bezmála půl osmé ráno, ladíte Kiss, dneska budou opět horka, opět bude svítit sluníčko a víte, co by se hodilo? Kisácké brýle. Přátelé, sluneční brýle, který nabízí také náš Kiss Shop nově, takže přátelé, brýle a k tomu ještě takový ten hadřík na omývání brýlí, na utírání brýlí, takový ten hadříček, jak si očistíte ty nečistoty z brýlí, tak to je, přátelé, podle mě největší fréřina, protože tenhle ten hadříček máme v barvách Rádia Kiss. Tak jukněte kiss.cz, je to tam všechno v takovém kompletu, jak ten hadřík, tak ty sluneční brýle, které jsou v barvách Kissu, a myslím si, že to je přesně ta věc, která se bude hodit na zbytek letošního léta, kdyby to sluníčko mělo ještě hodně svítit. Navíc má se ochladit, konečně teploty spadnou pod 30 už během pár dnů, ale to sluníčko bude svítit pořád, takže ty brýle budou stále aktuální po zbytek letošních prázdnin. Takže kiss.cz, mrkněte do Kiss Shopu, kde samozřejmě nemáme jenom brýle, ale i další vychytávky od našeho rádia. Stačí to tam prolustrovat, naklikat a už brzy vám přijde balíček plný všech věcí od Rádia Kiss, které si objednáte, a myslím, že tam jsou fakt věci, které se třeba hodí i k vodě nebo na nějaký mejdánek, včetně skleníček na víno, o kterým jsme mimochodem dneska mluvili, protože dneska je Mezinárodní den bílého vína, jak jsme to říkali. Tak, Nitty, Nasty Girl, pecka z milénia.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno také vám na silnice. Máme tu informaci z dálnice D1, hlavní tah Praha-Brno. Jdete-li právě teďka z Prahy, tak ještě před sjezdem na Benešov začíná kolona, protože o kus dál před mostem Šmejkalka došlo k dopravní nehodě, která se aktuálně vyšetřuje. Máme hlášenou také ranní kolonu na dálnici D7, ta startuje na 4. kilometru těsně před Prahou a k čerstvé dopravní nehodě došlo v Brně, Žebobřeská ulice, je to směrem na Pisárky a k té nehodě došlo u tunelu Hlinky, tak s tím počítejte. No a ještě se mrkneme právě teď na D52, tady máme straženou zvěst na 20. kilometru ve směru na Mikulov a právě z toho důvodu je jeden z jízdních pruhů neprůjezdný. Opatrně dobré ráno, jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: Horké a slunečné počasí bude pokračovat i dnes. Čeká nás jasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun na 176 až 6 desetin miliardy korun. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencové příjmy posílilo téměř 30 miliard korun z rozpočtu Evropské unie a to přispělo k dosažení 7-miliardového měsíčního přebytku. Letošní červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Ve španělském autonomním městě Ceuta na severoafrickém pobřeží je stále 3 až 5 tisíc migrantů. Podle španělských médií se také zvýšil odhad počtu lidí, kteří ve čtvrtek přišli nebo připlavali nelegálně z Maroka do Ceuty na 80 tisíc. Španělská vláda hovoří asi o 50 tisících. Drtivá většina příchozích dobrovolně opustila město v pátek. Ostatní odejít nechtějí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce se v případě postupu přes RFS Riga utkají v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy s poraženým z dvojzápasu Bialystok Glasgow Rangers. Hradec Králové se v případě vyřazení s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy utká v boji o konferenční ligu s lepším z dvojice Panathinaikos CSKA 1948 Sofia. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KISS.
2: S vámi Martin Hovorka, přeji vám dobré ráno a teď to bude chvilinku o filmech, protože za malý moment dorazí také Katka Čepelíková.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte Radio Kiss, 7 hodin 39 minut. Já využiji toho, že tady v naší mediální budově je Katka Čepelíková, která pro Radio Kiss pravidelně chystá várky filmových typů. Tak za malý moment Katka tady ve studiu, protože opět nám dá několik indicí, které nás dostanou k letní filmové klasice. A pozor, mám informaci, že dneska by mělo dokonce jít o zahraniční film. My jsme pořád tady měli domácí české letní komedie, tak dneska poprvé v těchto dvou týdnech, kdy se tu společně ráno potkáváme, tak dáme i zahraniční film a opět to bude biják, který rozhodně rezonuje, protože je to ten děj spojený s létem. Tak ale mohl bych jako předbíhal nápovědy od Katky za malý moment a vy se můžete těšit na naší filmovou expertku přímo v éteru.
1: Tak ale dobře jste to vymysleli. Kačka a její indicie. Hej, filmové indicie. No dobré, dobré. A mě zdravím Kateřinu, tu naši Kačku filmovou. Dobré ráno. Hej, dneska je pécka zase, hej. No mám být happy na ladu, hej. A víš proč? Chceš to tak vědět? To je jenom, to je jasné, hej. V uších Kiss, ale Radio Kiss.
0: A na radiokiss.rehab i na Asash. Celá tato trojice v jednom hitu. Rock my body. Now.
2: Now. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ladíte Radio Kiss a dočkali jsme se opět pár minutek po půl osmé. Je tady filmová expertka Radia Kiss, Katka Čepelíková.
1: A co je tak vtipnýho na filmové expertce?
0: Já mám dobrou náladu, když tě vidím.
1: Jo, tak to jo, tak to jo, tak to se počítá. Prosím vás, zjistila jsem, milí posluchači Radia Kiss, že to je moc lehké. Takže trošku, jo, trošku na to přitlačíme.
0: Ty přitvrdíš dneska v těch nápovědách.
1: Helejte, dneska to bude teda strašně jako těžký. Tak jsem zvědavá, jestli to uhádnete, ale je to snímek, který docela určitě každý z vás viděl, jo, takhle jako trošku jako to nadhodím. A myslím, že leckteré ženy ho viděly i více než 10krát.
0: Aha.
1: Možná i 30krát. Jako já třeba.
0: Jo, a tak zatím ještě pořád jsme v takovém jako tajemnu.
1: Jo, jsme v tajemnu, ale všichni už se mohli naladit na nějaký známý snímek. A jde samozřejmě o letní film. Takže hlavní představitelé snímku se v reálném životě příliš nemuseli. A přesto jsme všichni mnoho let věřili, že se do sebe skutečně zamilovali tak jako ve filmu. Jo? Ženské postavě bylo ve snímku 18 let a muži 24. Děj filmového snímku se odehrává v létě roku 1963. A teď něco, co by vám hodně mohlo pomoct. Slavná scéna se zvedačkou ve vodě se natáčela v říjnu. Voda v jezeře měla pouhých 10 stupňů a kvůli tomu, že hercům tehdy modraly rty, tak nemohl režisér použít žádné detailní záběry obličejů. A to je všechno.
0: Já bych se chytl toho slova zvedačka. Milí posluchači, zvedačka, volejte 210-323-23. A já jsem ten film viděl v letním kině loni v létě, takže nádherný letní bijásek.
1: Ty máš jasno.
0: Já mám jasno.
1: Uvidíme, posluchači. Uvidíme, jak na tom budete vy.
0: Halo, kdo pak se dovolal na 210-323-23?
2: Dobré ránko, tady Martina.
0: Martino, tak co, věděla bys, o jakém filmu jsme tady v hádankách a indicích mluvili?
2: No, myslím si, že je to Hříšnej tanec.
0: Že by to byl Hříšňáček, no je to Hříšňáček. Kačka už ve dveřích tady kýve, že ano. A co ti, jaká nápověda ti jako pomohla k tomuto názvu tohoto filmu?
2: No hned ta první, že to viděla každá žena minimálně 10krát.
0: A kolikrát jsi viděla film ty?
2: No já myslím, že to ani nespočítám.
0: Nespočítáš. Takže minimálně jako jednou do roka to nebylo, spíš víckrát.
2: No, to tak 4krát minimálně.
0: Fakt? Až takhle. Hele, a zvedačku si někdy jako absolvovala třeba na nějaké diskotéce nebo na nějakém plese?
2: No, myslím si, že to není jako... Mýma proporcema by to asi nešlo, tak ne. Bych to řekla.
0: Dobře. A když je nějaký večírek, tak ty, baby, sedíš v koutě nebo nesedíš? Nebudeš sedět v koutě. To je jasná věc. Počkej, to si připomeneme, počkej.
3: Baby nebude sedět v koutě.
0: Baby, nebude se, pojď, tam je hezký ten okamžik, jak on říká to, pojď, a už se šlo na parket. No tak děkujeme, že jsi ozvala, že jsi neseděla v koutě, že jsi zvedla telefon a že jsi tady dneska s námi a já ti přeju krásný den, jo?
2: Taky přeju krásný den, mějte se.
0: A ty máš ten Hříšňáček, která tak ráda, že by ti asi udělala radost nějaká písnička z Hříšňáčku, viď?
2: No 100%.
0: Tak tam byla tato, která teďka hraje tady Bubla pod náma, Time of My Life, pak tam byla ta Hungry Eyes, že od Erika Carmena, ale ještě Be My Baby, pamatuješ? Be My.
2: No,
0: takže bychom se dali tu, Be My Baby. Nejlepší byla, já si jaký myslím, že byla nejlepší. Já ji tady mám ve speciálním remixu, tak si dáme Be My Baby v remixu jako tečku za celou tuhle vzpomínkou na hříšní danec, jo?
2: Jasný, díky moc.
0: Marťo, krásné, dobré ráno, ahoj.
2: To by taky, ahoj.
0: Martě a Martin, to je taký mazlivý, jako Štěpán a Sáša, tyjo. Takže přátelé, vzpomínka na Hříšňáček, každá žena viděla tento film mnohokrát.

0: další, kdo poznal, že to byl hříšný tanec, je naše posluchačka Jitka. Ahoj, Jitko, my tě zdravíme.
1: Já vím, ahoj. Je to hříšný tanec, viděla jsem ho v té době 15krát, pak už jsem to přestala počítat. Nádherný film. Zdravím, Jitka.
0: Přátelé, dáme si Polakýna a

0: Přesný název celého mejdanu je Hard Party. Hard Party v Písku, teďka v sobotu, a já vám už za malý moment prozradím, jak ty vstupenky vyhrát.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: letním kině Písek.
1: Rádio Kiss míří do letního kina v Písku. 8. srpna tam budou DJové a moderátoři Rádia Kiss. Když se podíváte na kiss.cz, tak najdete i informaci o tom, v jaké sestavě do Písku na Mejdan jedeme. Hard Party se to celé jmenuje a my pro vás máme dva volňásky gratis. Pomalu, ale jistě si připravte telefonní číslo 210-323-20, protože já vám teďka rovnou prozradím i výherní song. Jakmile uslyšíte skladbu z 90. let Dupy Dup od Me and My, tak volejte, bude to v té příští hodině a jakmile tady tu písničku uslyšíte a dovoláte se jako první, tak získáváte vstupenky do Písku na Mejdan Rádia Kiss, který se odehraje teďka o víkendu, kdy spadnou ty velké stupně Celsia, kdy to spadne pod 30, takže nás čeká příjemný sobotní letní večer, teploty tak akorát, ani zima, ani horko, prostě příjemných 25, 26, 27. Myslím si, že v tom se dá užít si hezký letní mejdan. Takže na sobotu jsme připraveni, je to 8.8. Je to v Písku, kam vyráží Rádio Kiss a dvě vstupenky po 8. hodině gratis od Rádia Kiss, jakmile začne hrát skladba Dupy Dup.
0: Hard Party, Hard Party v letním kině Písek.
1: Než dorazí Tereza Jandová s čerstvými zprávami, tak si dáme ještě Rickyho Martina. Tady je pecka Livin' La Vida Loca. Dobré ráno.

0: Kiss jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvíli bude 8 hodin, ladíte Radio Kiss. Jsou problémy na hradecké dálnici, protože ve směru na Prahu na 32. kilometru dálnice D11 jsou hlášené roztrhané kusy pneumatiky. Z toho důvodu o kus dál je odstavený osobák, který se poškodil o tu roztrhanou pneumatiku. Problémy hlásí i příjezd do Prahy po dálnici D6 na 0,5 kilometru této dálnice před nájezdem na okruh se stala havárka dvou osobáků a víme i o problémech ve směru na Mělník po dálnici D8.
2: Dobré ráno, kysáci. Kdo vyjíždíte po D8 z Prahy na Ústí, dejte si pozor, u Mělníka se to teď bude štosovat, neboť otvírají dálnici, ruší ty zúžený pruhy a tak dále, tak dejte si pozor, hezký den.
1: Díky za informace, jestli máte i vy zprávy z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si dopravu zavysílat s námi. Díky.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Posloucháš KISS?
5: Radio KISS.
4: Tak ho i sleduj
5: na Instagramu,
6: YouTube
5: a Facebooku.
4: Radio KISS počasí.
7: Horké a slunečné počasí bude pokračovat i dnes. Čeká nás jasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru České republiky Václav Pilný. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, letěl do Francie v předminulém týdnu. Kubánská energetická síť v pondělí opět zkolabovala. Vláda se mezitím snaží síť zprovoznit poté, co se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, od neděle ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny. A teď zpátky domů.
8: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou MHD levněji. Měsíční kupon je nově vyjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá pouze online. Honza Navrátil, Radio KISS, Praha.
4: Sport.
7: Evropská fotbalová unie UEFA pohrozila šéfovi Mezinárodní federace FIFA Infantinovi právními kroky kvůli jeho kontroverznímu plánu na prodej podílů na světových šampionátech soukromým investorům. UEFA Infantina písemně varovala a vyzvala ho k uchování dokumentů. Stejnou výzvu údajně zaslala FIFA i investorovi Kushnerovi, který měl hrát v projektu klíčovou roli. To byly zprávy v jedné minutě na KISSu a pokračuje Martin Hovorka.
9: Dobré ráno, ode mne také Dominikům, kteří mají dneska svátek, je 4. srpna. Dáme si další muziku, teďka z 90. Hezké ráno.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
10: Be happy.
11: Top

0: písek.
1: Jirka slyšel výherní písničku a tou byly Me and My Dupy Dup. Pro dnešní ráno jsme zvolili tuto hitovku. Tak Jiříku, ahoj.
2: Čau, Martina.
1: Jiřík se pochlubil před malým momentem, že šoféruje autobus. Ty jezdíš kde, v jakém městě?
2: Jílové u Prahy.
1: Jílové u Prahy. A máš teďka jako naloženo, nebo jsi na konečný?
2: Ne, mám naloženo, jedu směr Medekov.
1: Ty jo, takže jezdíš vlastně po středočeském kraji. No, s Příbrami to už máš kousek do Písku o víkendu.
2: No jasně.
1: Jílové, počkej, jsi říkal Jílové u Prahy, ne Příbram. Já jsem úplně...
2: Ne, ale je to kousek.
1: No, to je tady všechno, ten kraj. Každopádně, až pojedeš do toho Písku, pojedeš vlastním vozem, nebo si půjčíš autobus?
2: No, půjčím si autobus, aby vás pak mohlo odvíct domů.
1: Počkej, a jde to takhle jako od dopravních podniků si třeba na víkend počít autobus, jako že bys prostě odjel si na víkend velkou károu?
2: Asi ne.
1: To by asi nešlo, by se neprošlo, že bys prostě řekl, hele, já bych si, šéfe, mohl bys si půjčit tady autobus, který je volný.
2: No hele, já ti to řeknu tak, já nejsou u dopravních podniků, jestli teda můžu jmenovat.
1: Ne, to nemenuji radši nikoho, prosím tě. To,
2: jasně, dobře, takže u nás by to možná šlo, protože máme hodného šéfa.
1: Vy máte hodného šéfa, dobře, no tak jo, tak počkej, hlášení, jaká to je zastávka?
2: Borek,
1: přestup na linku, Borek, člověče, tam jsem teďka nedávno projížděl, to si vybavuju to místo, i tu zastávku. No tak posíláme, dovolal se, písničku si vychytal, posíláme ti vstupenky, jo?
2: Hele, super, děkuju moc.
1: A ještě mi řekni, kouká jsi, kdo tam bude s DJou a moderátorou Rádia Kiss, nebo to bude pro tebe překvapení?
2: A hele, bude to asi překvapení, já vás poslouchám, ale nikdy to vnímám tak, že to vůbec neregistruju, takže... Přiznám se, že jsem like.
1: Já ti to prozradím. Roman Anděl, Michal Kavalčík, DJ Bejslikr,
2: no,
1: Soňa Ede, Martin Hájek, Míša Dinhová, Patrik Peltán, prostě hvězdy Rádia Kiss.

0: Krásné ráno, bude 8:45, já dám teďka tradičně slovo po 8 hodině také Michalu Kavalčíkovi, který se s námi podělí o téma, které s vámi řešil včera ve svém vysílání po 10. hodině. Takže přátelé, jaké bylo téma pro naše posluchače včera, když si převzal vysílání po ranním kysu?
1: Máte vy nějaký předmět, plyšáka, něco, co máte rádi, co berete vždy sebou na dovolenou? A prostě pokud to nemáte sebou v kufru, tak jste velmi nervózní. Cestuje to s vámi na výlety, letadlem, lodí, autem. Berete si nějaké talismany na vaší dovolenou?
0: Já se vlastně mohu přiznat, já jsem nedávno dostal, protože mám rád Mistra Bína, ten celý seriál, tak jsem dostal toho medvídka z Mistra Bína, klasickýho medvídka, přivez mi to někdo z Londýna, tak já jsem si ho vzal do svého vozu a jezdí teďka se mnou. Mám ho tam, on nějaký malej, prťavej, mám ho tam posazenýho na zadní sedačce a jezdí se mnou. A vždycky mi to udělá jako dobrou radost, že se ohlídnu na tu zadní sedačku a vidím ho tam, že jede a je v pohodě. Tak přátelé, za okamžik i vaše odpovědi na téma, jestli máte nějaký talisman, který s vámi cestuje a jezdí třeba právě tu dovolenou zmiňovanou Michalem Kavalčíkem. Teď muzika Offenbach, mají skvělou věc Fall to the Floor a my vám ji hrajeme ve 8:45 na KISSu. Radio KISS.

0: Ladíte Radio Kiss, hezké ráno, 8 hodin, 19 minutek a pojďme se podívat na ty vaše nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne na otázku, kterou do éteru poslal Michal Kavalčík.
1: Berete si nějaké talismany na vaší dovolenou?
0: Co vy, posluchači?
2: Děti jsou takovej talisman, ale víš co, já bych je i nechala doma, ale oni nechcou.
3: Neumím si představit dovolenou, kdyby s náma nejel Franta, všude s náma jezdí, je to takový plyšový prasátko a máme ho všichni rádi. Ale to z Itálii u moře se povedlo, že i spad trošku do moře, takže to měli se sprchou, na to se všim všudy, aby zas nebyl slaný a nesprděl nám po rybičkách, prase jedno.
4: Talisman na všechny cesty a dovolený je Radio Kiss, protože bez něj si já prostě už tu dovču nedokážu představit.
5: Pokaždý, když jedu, tak potřebuju toaletní papír. Ale to je záchrana, protože na těch záchodech není nic.
1: Vítězná hlasovka Martinka, to je prostě stylovka.
6: Já jsem asi před 2 rokama koupila synovi k Vánocům polštářek hovínko a od té doby kamkoliv jede, kamkoliv jde, všude hovínko tahá sebou, protože se mu na něm moc dobře spínká. A jednou za čas, když ho moc ožužla, tak se vypere a frčí na novou.
0: Tak přátelé, uvidíme, s čím přijde Michal Kavalčík dneska v 10 hodin, další téma. A za třeba tu jednu nejoriginálnější odpověď padne i dopolední balíček od Radia Kiss. Teď Ace of Base a za malý moment jedna novinka přímo z O2 Areny, kde Radio Kiss bude mít i letos na podzim v listopadu Millennium Explosion Party.

Úterní ráno na Kisu je 8.25 a Kisáci vedení O2 Areny se rozhodlo vyřešit věčný problém s horším výhledem ze zadních řad a ze sektoru s omezenou viditelností. Pod celou O2 Arenou stavbaři dneska v noci tajně dokončili instalaci obřích hydraulických ložisek. Hala se nově během koncertu bude pomalu otáčet rychlostí 1 otočka za hodinu. Každý divák tak během večera získá na chvíli ten nejlepší výhled přímo před pódiem. Technici ale varují návštěvníky s citlivějším žaludkem, aby před akcí vynechali těžká jídla a pivo z kelímku dopíjeli rychleji, než se hala stočí do protipohybu. První zatěžkávací zkouška otočného mechanismu proběhne už tento víkend. Jinak taková rada od managementu, ta radí citlivějším povahám, doporučuje přibalit si do kapsy a klístku Kinedril. Jo, jinak prý největším oříškem bylo vymyslet, jak při rotaci O2 Areny nezamotat přívodní kabely od pódia. Tak jsem, přátelé, zvědavej, jak se bude krásně s náma točit 21. listopadu, až v O2 Areně bude Radio Kiss Millennium Explosion.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss na dálnici D11 na 31. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního vozidla, které narazilo do pneumatiky na vozovce. Tvoří se nám také čerstvá dopravní kolona, a to na dálnici D8 mezi 15. a 19. kilometrem. Ta je proto, že silničáři tu řeší dopravní znamení kolem značení kolem 19. kilometru D8. V Brně aktuálně dopravní nehoda v Žebovřeské směrem na Královo pole a také čerstvá dopravní nehoda na dálnici D6 těsně před Prahou, a to před nájezdem na pražský obchvat. Je to ve směru od Karlových Varů na Prahu. Jestli i vy víte o nějakém dopravním zádrhelu, který by mohl šoférům znepříjemnit cestu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: KISS počasí.
1: Horké a slunečné počasí bude pokračovat i dnes. Čeká nás jasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Z měření, které má k dispozici vedení Mladé Boleslavy, plyne, že věž zříceniny Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Mezi místními je známá jako Michalovická putna. Nachází se v městské části Podlásky a návštěvníkům je otevřena nepřetržitě a zdarma. Město teď zvažuje, zda požádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Kvůli nákladům se zápisem spojeným podle prvotních zjištění kolem 1 milionu korun, ale zatím není jisté, jestli tak radnice učiní. Střední Evropu čekají další velmi teplé dny, při kterých mohou teploty stoupat nad 40 stupňů Celsia. Na některých místech by mohlo být ještě tepleji než koncem června, kdy padaly národní rekordy. Nejhorší situace by mohla být v Maďarsku, kde modely předpovídají až 42 stupňů Celsia.
0: Sport.
1: Hokejová reprezentace do 18 let vstoupila do turnaje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu porážkou 4-6 se Spojenými státy. Druhé utkání prestižního klání hrají dnes od 21 hodin proti Německu. Za námi jsou zprávy v 8:30 a pokračuje ranní KISS s Martinem Hovorkou.
2: Krásné dobré ráno, Terce Jandové, díky za zprávy, bylo 8:30 a muzika, ta je před námi a ta je jasná, Backstreet Boys.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Yeah. Dobré ráno, 8 hodin 38 minut. Pokud si na koupalištích a v bazénech chcete zaplavat bez nějakého velkého nácesku, tak ideálně teď, když se otevírá kolem té 9. hodiny, protože čím dál budeme během dne, tak tím více bude nařezáno, naslapáno na těch koupalištích. Každopádně, přátelé, my se dostáváme do okamžiku, kdy budeme vybírat ze dvou hitů. Čeká nás takový hudební battle, taková bitva, takový souboj dvou velkých hitovek. No a přátelé, dám opět na výběr 90 a mileniovku. Důležitý říct, že my milujeme jak 90, tak mileniovky tady u nás na Kisu, ale teďka se rozhodne, jaké té písničce dáte přednost. Takže přátelé, za 90. léta budou bojovat Maustý. Kdo z vás chce slyšet Maustý, tak nahrává zprávu přes apku Rádia Kiss. Chci slyšet Maustý. A pak je tady varianta B, Millennium, a to zastupují dnes Safri Duo. Přátelé, těžký souboj. Maustý za 90 a za Millennium bojuje Safri Duo. Otázka je, komu pošlete těch hlasů více? Důležitý dodat, že rozhodne prvních 5 vašich hlasovek, takže rychle posílejte, prvních 5 rozhodne o tom, kam dál se bude ubírat náš ranní playlist. Hezké ráno. Radio Kiss.

0: Hezké dobré ráno a v tento okamžik se rozhodne, jestli pro dnešní ráno zvítězí písnička z 90. let nebo song z milénia. Prostě souboj Mousty a písnička Horny, to jsou 90. versus Safri Duo a jejich Play the Life, to je milénium. Posíláte hlasy, stále to tady padá, jestli to nebo to, ale právě teďka si řekneme, jaká z těch dvou písní vlastně vyhraje a kterou si pustíme v ranním kysu úplně celou. Takže 90 nebo milénium. Ahoj!
1: Chci pařit na Mousty.
0: Jo, Mousty 90 dáváme první hlas, první čárku.
2: Safri Duo, Safri Duo, ahoj Martinku.
0: Nazdár, 1-1.
3: Safri Duo, prosím, prosím.
0: 2-1 vedou Safri Duo.
4: Jednička, Mousty.
0: Tyjo, 2-2. 2-2, takže teďka se rozhodne, pátá hlasovka od vás v tento okamžik rozhodne.
5: Čau Martine, tak já poprosím Safri Duo, díky moc, čau Vilda.
0: Vildo! Vilda to rozseknul, takže přátelé, Safri Duo, tedy Millennium, vyhrálo ten dnešní souboj. No a přátelé, když už jsme u toho milénia, tak já vás tak vlastně trošku teďka budu ladit do O2 Areny, kde budeme s rádiem Kiss 21. listopadu, Radio Kiss Millennium Explosion. A Safri Duo budou hlavními hvězdami večera. Letošní ročník Maidenu Rádia Kiss v O2 Areně se blíží, Millennium Explosion. A vy jste zvolili Millennium, vy jste zvolili Safri Duo, tak si pojďme dát a těšíme se na letošní listopad.

0: Vítěz dnešní hudební bitvy Safri Duo a písnička Play the Life vyhrálo Millennium. No a jestli máte rádi takovýhle hity Millennia, co bodovali v hitparádách po roce 2000, tak vás musím taky nalákat na páteční večer, kdy budeme na Rádiu Kiss vysílat opět náš hudební speciál, kterým vás opět provedu, moc se na to těším. Jmenuje se to Best of Millennium, ale to bych moc předbíhal, dneska máme úterý 4. srpna, Dominikové mají svátek, no a za malý moment musíme vyhodnotit dnešní ranní kachnu. Byla vůbec nějaká?
1: Ranní Kiss, každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Je to tady, jdeme vyhodnotit ranní kachnu, tohle je Kaskáda, Boy Turn Me v 8.51. Dobré ráno.
1: Kachna ranního kysu.
0: A schválně, kdo se k nám pár minutek před 9. hodinou prozvonil. Dobré ráno, tady je Martina Kys.
2: Ahoj, Marcel.
0: Marcel, jaký máš to dnešní ráno?
2: Hele, jsem na cestě docela v pohodě, všichni jedou jako blázni, já si užívám cestu, takže v pohodě.
0: Hlavně na pohodičku. A už tě dneska cestu překvapilo něco, co ti udělalo radost, už tě potkalo něco příjemného po ránu?
2: No, rozhodně probuzení vedle manželky a dětí, takže to je prostě nejvíc.
0: To je ideální, to je naprosto, jak jsi říkal, naprosto nejvíc. Tak doufám, že teďka taková druhá radost je, že si odneseš i nějakou cenu od Rádia Kiss. Věřím, že nás posloucháš celé dnešní ráno, takže si i možná slyšel tu dnešní ranní kachnu. Tak schválně, co to bylo?
2: Já bych řekl, že obří ložiska a kroutící kabel ve špatně sledovaném prostředí O2 Areny.
0: Tak nějak jsem to říkal, ještě to zkus jakoby nějak srovnat tu informaci, ložiska jsem to nevěděl.
2: O víkendu budete mít točící O2 Arenu, aby všichni viděli všechno.
0: Že by to byla kachna, počkej.
3: No, ahoj Marťas, tak ty nás namotáváš, ty už s náma rovnou točíš, káč.
0: Jo, správně. Ano. Samozřejmě je to hezký nápad, že by se točila celá O2 Arena, ale není tomu tak. Takže je to
2: nevím,
0: kachna.
2: Jak by se na to kysáci o víkendu tvářili teda.
0: Že by museli všichni naběhnout to otestovat do O2 Areny, viď? Takže O2 Arena se točit nebude, bude stát. Možná někdy vznikne nějaká moderní hala, která bude mít takovouhle vymoženost. Každopádně zatím je to barák, který se stojí a nehejbe. Takže ty máš od nás cenu a to balíček plný toho nejlepšího od rády, jaký je taková, je tam tričko a jsou tam další propriety, které jsou v našem Kiss Shopu, jo?
2: Krásný, děkuju moc.
0: Tak jo. Díky, že ses ozval a buď s námi dál. Čau.
2: Krásný, mějte se, ahoj.
0: No a ranní kachnu budeme v našem vysílání honit opět zítra po 6. hodině, takže mezi 6. a 9. třeba padne nějaká informace, která bude naprostej blábol a vy za to odnesete si cenu. Radio Kiss.

0: Bude 9 hodin a my v tento okamžik vyrážíme s rádiem Kiss na silnice. Jak pak se asi našim šoférům jede?
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Na dálnici D1 hoří, a to na 184. kilometru ve směru na Brno. Tady hoří tráva poblíž dálnice, tak na to kysáci pozor. Pokud vás čeká cesta, hlavní tah z Benešova na Tábor, tak u Olbramovice máme právě teďka dopravní nehodu. Je to v rámci hlavního tahu silnice číslo 3. V Brně máme kolonu na městském okruhu, a to v Žabovřeské. Kolona je před Písáreckým tunelem na 20 minut. No a pokud vás čeká cesta po ústecké dálnici D8 ven z Prahy na Mělník, tak kolem 20 minutek si zdržíte mezi 15. a 18. kilometrem, kde se kvůli silničářům vytvořila kolona. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme. Šáry.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Mrkni na web Rádia KISS. www.kiss.cz. Radio KISS počasí.
3: I dnešní den je horký a slunečný, na obloze máme jasno až skoro jasno. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Tuzemská automobilka Škoda Auto uvedla, že majitelům aut s vadnými airbagy od společnosti Takata nabízí v autoservisech bezplatnou výměnu. Reaguje tak na to, že nebezpečné airbagy způsobily smrt řady lidí, naposledy loni ve Francii. U airbagů společnosti Takata řidičům hrozí, že v případě aktivace se mohou roztrhnout a do kabiny vozu vystřelí kovové úlomky. Americký stát Washington zažívá nejhorší sezónu lesních požárů ve své historii. Plameny za poslední dny spálily území o rozloze více než 1000 kilometrů čtverečních. Nejhorší situace je v blízkosti druhého největšího města Spokane. Úřady tam nařídily evakuaci 60 tisíc obyvatel. A teď zpátky domů.
4: Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Nová loď, která je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, vyšla na 110 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty dnes začnou bojovat o Ligu mistrů. Duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Schulz. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahče nebo na rakouský Štýrský Hradec. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KISS.
5: Martin Hovorka s vámi na KISSu, přeju dobré dopoledne, bylo 9, před námi jsou Red 5 a taky Sandro Cavazza za hezký poslech.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

námi další písnička, skvělá písnička mimochodem našeho ranního vysílání, to byl Sandro Cavazza, písnička The Days, bude 9:45 a já mám pro vás ještě jeden dáreček v našem dnešním ranním bloku mezi 6:00 a 10:00 a přátelé, tentokrát udělám radost celým rodinám, protože tu mám vstupenky do jeskyní po celé České republice. Těch jeskyních komplexů je dohromady 14, ať už to je třeba Macocha, ať už je to další nějaká jeskyně, která je třeba Koněpruská jeskyně, teďka mě napadlo, Koněpruská jeskyně, Chýnovská jeskyně, je jich opravdu spoustu a jsem úplně měl v okno, jako u té tabule, kdy jste dostali na té základce při těch hodinách zeměpisu tu otázku, vyjmenuj 3 jeskyně v České republice a teď v okno. Ale dobrý, dali jsme to, přátelé, a vy se do těch jeskyní podíváte díky Rádiu Kiss, protože rodinná vstupenka, která je pro 2 dospěláky a 3 děti, je připravená. No a ten úkol já bych vykopnul kolem 9:30, bude to na úplné samé finále dnešního vysílání, mého vysílání, ranního vysílání. Ale ještě předtím se mrkneme na Jižní Moravu, protože přátelé, no, vlastně nemusíme ani na Jižní Moravu, můžeme zůstat v celé České republice, protože dneska je neoficiální den bílého vína a za malý moment si povíme, jestli naši posluchači holdují spíš červenému, anebo právě tomu bílému, které má dneska ten neoficiální den. Tak za malý moment víno a pak ještě vstupenky do jeskyní České republiky. Je to nabitý to naše vysílání. Teď Icona Pop, dobrý den.

0: To byl mix, přátelé, takový by nezvládl ani DJ Tiesto. Hezké dobré dopoledne, 9 hodin, 19 minutek a pojďme víceméně na Moravu, protože víno to je hlavně záležitost na Moravě, i když jsou samozřejmě i vinice jinde po celé České republice. Důležitý je, že ale vínu vlastně holduje celá Česká republika, ale tak nějak to víno máme spojováno s Moravou. Takže přátelé, dneska je 4. srpna a na dnešek připadá neoficiální den bílého vína. Neoficiální den bílého vína. No a mě už po ránu, ještě když jsme se teprve probouzeli a škrábali ty ospalky z očí, tak mě napadla otázka, jestli teda opravdu jedeme v tom bílém, anebo jestli si spíš dáme to červené. A já jsem tak jako typoval, že by to mohlo být 70-30, 70 bílé víno, 30 červené víno, ale dle vašich odpovědí já si myslím, že dokonce to možná bude 50-50, protože takhle jste mi odpovídali brzy ráno dneska.
1: Ahoj Kysáci a Martine, prosím tě, tak bílé víno jsem včera měla, bylo výborný a v práci jsem už počasti.
0: Tak děláme si čárku tady, bílé víno, čárečka.
2: Ahoj, já teda piju obě, mám ráda obě vína, ale manžel ten pije pouze červené, takže doma piju červené s manželem a když jsem někde venku pryč, tak tam si dám bílý.
0: Tak ale tady prostě padlo to červené, takže tady jsme tak jako víceméně se vyrovnává. Ano, co dál?
3: Čověc Marťas, to mám rád vínečko bílé. Nejlépe chardonnay sladší, ale když je kyselější, tak si to dám s hroznovkou a je to výborné. Čověc Erik.
4: A já teda dávám přednost bílému. A když už na to teda přijde, tak úplně nejradši mám, když tam jsou bublinky. Tak čau, hezký den, Verča.
0: Verče, taky krásný den. No tak ale, ano, vlastně víceméně se shoduji, jak jsem říkal, spíš to bílé, spíš to bílé. Mám tady ještě jednu vlastně reakci a je to reakce na to, na co se už můžeme začít pomalu těšit, protože se nám blíží podzimní měsíce. Ahoj.
5: Čau, Martňas, co vínečko, to je luxus, ale pomalu, ale jistě se nám blíží doba, kdy začne co? No přece úžasný burčáček, tak dobré ránko všem a dobrou chuť, pokud si dáváte ráno sklenku dobrého vína.

0: No, piju už jenom růžový. Předtím jsem pila červený, potom i bílý a nakonec jsem růžový Monika.
1: Alkoholici z celého světa, spojte se. Je jedinečná příležitost teďka se vyjádřit, jaký nám vlastně chutná, co pijeme. Že málo kdy na ten alkohol přijde řeč, jo, takové vysílání, málo kdy to děláme, tak teďka jsme se mohli tady všichni projevit. Každopádně, přátelé, dáme si, když už jsme drátí Moravě, dáme si jednu speciální písničku, jeden speciální remix, dáme si Moravu. No a potom, přátelé, ne, že bych pro vás měl karton bílýho, to ne, ale mám tady pro vás vstupenky do jeskyní, takže až vystřízlivíme z tohoto tématu, tak budeme nadělovat další výhru dnešního rána.

0: zdravíme na Moravu a zdravíme všechny, komu chutná bílé víno, protože dneska je den, neoficiální den bílého vína, ale bílé se pije nejenom na Moravě.
1: Zdarec Marťas, takové vajnoš je výborné na Moravě, ale tam kolem Mělníka, tam to taky pěstují tu révu víno a taky tam mají dobré božole, takže dneska to vypadá, že si nalijeme teda bílého, když je ten svátek bílého. Takže zdarec.
0: Takhle, mně je vlastně jedno, co piju. Hlavně, že se motám.
2: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Venky do jeskyní. Třeba se můžete vydat do Moravského Krasu. Celá rodina gratis, protože rodinná vstupenka je pro dva dospělé a tři děti. Vaším úkolem je teďka vzít telefon, apku Rádia Kiss a nahrát hlasovou zprávu, kde někde na netradičním místě, třeba doma v koupelně, v prázdném tunelu, v podchodu nebo do hornce, vytvoříte co nejlepší domácí ozvěnu. Nejhlasitější nebo nejvtipnější vaše nahrávka vyhraje tu vstupenku. Tak za okamžik.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

3, 4. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: 4. srpna pomalu míří do finále, ale já tady mám ještě jeden milý úkol, a to rozdat vstupenky do jeskyní. No a dostali jste takovou milou soutěžní tady takový úkol, abyste přes apku Rádia Kiss poslali z nějakého netradičního místa, z koupelny, z podchodu, z vodhrnce třeba, nějakou nejlepší domácí ozvěnu. A ozvala se Lenka, kde to opravdu znělo jako v ozvěně.
1: Já bych chtěla vyhrát vstupenky do jeskyně, ně.
0: Opravdu tam byla ta regulérní ozvěna a já už mám Lenku na telefonu. Ahoj Leni.
2: Ahoj.
0: Lenka tady tu zprávu poslala asi minutu dvě od toho, co jsem ten úkol zadal. Prosím tě, kde jsi to dělala, Leni, tady tu ozvěnu? Kde se ti to podařilo?
2: Já se teďka musím hrozně smát, když jsem to slyšela, to je hrozný.
0: Chceš to ještě jednou pustit? Chceš to ještě jednou pustit, aby se smála ještě víc? V autě se ti to podařilo, počkej, a kam si to jako dala ten telefon tam? No nějakýho kaslíku, ne?
2: Ne, do skleněné lahve, co mám pití.
0: Fakt jo, já jsem si říkal, že jsi třeba nevlezla ani do motoru nebo do kufru na chvilku, ne. Do skleněné lahve.
2: Ne, do skleněné lahve.
0: To je nějaká pořádná lahev, ale. Co?
2: Taková.
0: Ještě, že jsi tam neutopila ten telefon, prosím tě. Ještě...
2: No to by mě mrzelo, ten jenom.
0: No to teda ne, to se nestalo naštěstí. Tak byla jsi takhle originální, tak proto posíláme ceny do jeskyní, respektive vstupenky do jeskyní, a je to rodinná vstupenka, takže vás může vyrazit hned několik. Tak a kam se budeš podívat, jaká jeskyně tě láká?
2: No, člověče, nějaký Čechy, protože jsou z Brna, takže tady to znám, tak bych možná zamířila někam do Čech, tam jsem nikdy nebyla.
0: Takže Punkevní, takže... Kateřinský jeskyně, jeskyně Výpustek, Balcarku, to všechno znáš, asi
2: tam
0: víš?
2: Tam už to mám prolezle už několikrát, ano.
0: A miluješ jako jeskyně, máš to ráda, to chození
2: po jeskyně? Miluju jeskyně, můj syn miluje jeskyně, takže jsem z toho nadšená.
0: Tak vem syna, vem to ještě někoho, protože tam můžou jít dva dospěláci a tři děti. A třeba Koněpruský jeskyně nebo Boskovsko-Dolomitové jeskyně, to je v Čechách, Chýnovská na Táborsku, to si myslím, že by vás mohlo bavit.
2: Pecka.
0: Tak jo, těším, posíláme hezký léto a zase někdy na Kisu naslyšenou.
2: Taky, všem ahoj. Morning. Ranní Kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dní, já to budu zítra zpátky, se mnou samozřejmě nabitá peněženka, 7000 korun ve hře, 7-7, vstupenky na Mejdan Kisu do Písku, taky vstupenky do jeskyní, prostě i ve středu nabité ráno, teďka nabité dopoledne s Michalem Kavalčíkem.
1: Ano, děkuji, kolik pak padlo dneska ráno v 7?
0: Dneska to byla trojčička, ale sympatická.
1: Jo, zlatý střed skoro,
0: přesně
1: že?
0: Tak. To u tebe padne nějaká výhra dneska?
1: Já jsem chtěl ohlásit, já jsem myslel, že jsi už to říkal o tom, co bude od září v 7-7.
0: Co bude?
1: No, že to bude v eurech.
0: Opravdu?
1: No, to ti neříká Roman.
0: A není to kachna náhodou?
1: Ne.
0: Že bychom rovnou sestřelili?
1: Ne, já jsem si říkal, že budeme mít jako, že ten sponzor to chce navýšit, víš? Aha. No, takže bude to prostě 7000 euro, to je hezký.
0: Tak to je ale krásný.
1: Já si začnu vstávat v 7.
0: Že se konečně vyplatí vstávat, že jo?
1: No, můžeme my jako i moderátoři také volat.
0: Pod jiný hlas, dobrý, ne.
1: Já nejsem Michal, Kolíček, já nejsem Michal.
0: Michale, my jsme tě poznali. Ne, to nejsem.
1: Ne.
0: Ale my tady vidíme tvoje telefonní číslo.
1: jako ten, víš, Abraham. Prosím vás, já nejsem.
0: Tady Dr. Kravalčík.
1: Ano. Jak je pan Králík, že?
0: Ano,
1: jak
0: se jmenoval? Dr. Králík.
1: Pan Králík.
0: A tohle je hezký chlapeček, jak pak se jmenuje.
1: No, září, máte se na co těšit.
0: Tak jo, buďte s námi, Radio Kiss Redál, vedra budou kulminovat, tak si je užijte, čau.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady od vás dopravu, tak moc krát děkujeme, že to posíláte. Nehoda u Brna.
2: Ahoj tisáci, kdo jedete po Vídeňský v Brně směrem z Mikulova na Brno, tak mezi sjezdem na Popovice a nájezdem do Modřic je v levým pruhu nehoda. Dvě auta se tam rozstřelily, řeší to už policie, všichni jsou v pořádku, projela tam i sanitka, tak jenom bacha na kolony a zpomalte.
1: Já mám tady větve na silnici, to je 105, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, tak pozor, sjízdné se zvýšenou opatrností a ještě D1 z Prahy na Brno, 9. kilometr, pozor, předmět na vozovce, OSB, desky ve všech jízdních pruhů, tak opatrně. Za chviličku Robert Miles.

0: KIS počasí.
1: I dnešní den je horký a slunečný. Na obloze máme jasno až skoro jasno. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V posledních letech se na realitním trhu objevují byty s netradiční dispozicí, například takzvané 1,5 KK. Na první pohled připomínají klasickou garzonku, oproti které ale nabízí částečně oddělený prostor, nejčastěji pro spaní. Zatímco developeři mluví o reakci na poptávku, někteří realitní makléři označují podobné dispozice spíše za marketingový trend. Dunaj čelí největšímu suchu za posledních 150 let, tedy od doby, kdy začalo měření hladiny vody. Snižující se hladina už omezila provoz maďarských a rumunských jaderných elektráren. Rumunská armáda dokonce musela odpálit kus břehu, aby posílila proudění vody v řece. A teď zpátky domů.
2: Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou jezdit pražskou MHD levněji. Měsíční kupon je nově vyjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Celý proces podání i vyřízení žádosti probíhá pouze online. Honza Navrátil, Radio KIS, Praha.
0: Sport.
1: Po utkání druhého kola fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Hradcem Králové se řešil stav trávníku v Dělíčku. Ten totiž nevypadal vůbec ideálně. Po celém hřišti se objevily velké žluté fleky. Klub teď vydal prohlášení, ve kterém problémy s trávníkem popisuje. To byly zprávy v 10 hodin a startuje dopolední KIS.
3: To byla Tereska, před chviličkou Martin a za mikrofonem teďka už je Michal. Přeju vám nádherné úterní dopoledne na Dominika.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

Nádherné úterý, kysáci, pokud nás zdraví a poslouchá teďka nějaký Dominik, tak všechno nejlepší. Pokud jste třeba teďka někde na cestě, tak ať vám to utíká při těch nejlepších devadesátkách, no. Venku jako pořád peklo, i dneska to bude prý nádhera, takže vyrazíme na koupaliště, to je taky slovo, vidíte, koupaliště od slova koupat se. Já nevím jak vy, ale já jsem nedávno vzpomínal na staré časy, když jsme u nás ve městě chodili na koupaliště. Tehdy to stálo asi ještě 20 korun, pokud se nepletu vstupenka. Já jsem teďka v šoku zjistil, že některá koupaliště mají vstupenku na takový ten odkrytý areál, kde máte prostě všechno, několik bazénů, klouzačky, že to startuje 100, 150, 200 a někdy i 300 korun za den. To jsem byl trošku jako v šoku. No, tak zdravíme všechna koupaliště, kde hraje Zbedýnek Radio Kiss. Máte dobrý vkus a my vám za to dobře zahrajeme. A zdravíme samozřejmě také všechny krásné plavčice.

0: Robin Schulz, Better Times, 10:15 a balíček Rádia Kiss je před náma.
1: Je léto, všade vedro ako svíňa, nalaď Kiss a máš všetko príva. Od 10. do 2. s Michaelom Dačo Podrbej.
0: Ano, zdravíme všechny, kteří máte rádi i koníky. Čauko, kakauko, ty brďo, to už je také kolik, asi 2-3 roky, kdy tady máme tenhle ten jingle. Já si dovolím v dnešním balíčku a myslím si, že i na vás to takhle jako pořád vykukuje na internetu, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, takzvaný scam. Bliká to, bliká to a oni vás všichni varují, abyste nenaletěli na tenhle scam, neboli podvod, neboli prostě někdo vás chce nachytat. Já jsem tady zjistil, že Ital, jo, jak jsou lidé chytří, Ital zbudoval falešné archeologické naleziště a vybíral téměř 1000 jako vstupné, chytrej kluk. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikavý Ital, který od nic netušících turistů vybíral vstupné ve výši 40 eur, asi 1000 korun. Se svou atrakcí pronikl až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. Skoro celých asi 6 nebo 8 let mu to procházelo. On normálně vybudoval amfiteátr, jo, na svém pozemku, šutry opracoval, olámal, obil kladívkem tak, aby to vypadalo, že to je někde, ty varo, já nevím, 300 let před naším letopočtem, nebo já nevím co. Normálně odlil ze sádry speciální sloupy, které zase kladívkem opotřeboval, pošpinil, zubožil tak, aby to vypadalo, že to je tam prostě z té antiky, no až mu na to přišli. Tak mě zajímá, komu vy jste kdy naletěli na nějaký skem, podvod, na dovolené, Egypt, Tunisko, Amerika, Bulharsko, Albánie, kde ještě se takhle podvádí, no takhle, ono se podvádí skoro všude, že jo, ale na vaší dovolené, komu a kolik vás to stálo, tenhle ten podvod, komu jste skočili na lep, jo? Na vaší dovči. Máte nějakou historku veselou? Nejlepší hlasovka vyhrává hned před 11. balíček Rádia Kiss. Tlačítko soutěž v apce Kissu. Kiss. Rádio Kiss. Kiss. Kiss.

0: Armin van Buuren a jeho úžasná Sharon. 10.24 v dnešním úterním dopoledním balíčku. Kdy jste na vaší třeba dovolené nebo na výletě naletěli nějakému podvodníkovi, nějaký skem, Nikčo?
1: Ahoj, Michaele. Není to teda, že bych naletěla někde na dovolený nebo v zahraničí, ale nejvíc jsem kdy byla napálená a skočila jsem na špek. Bylo svýmu bývalýmu manželovi. Samozřejmě, že to bude život zalitej sluncem, pohádka. No, tak už jsme asi 6 nebo 7 let rozvedený. Čau.
0: No ale pár let to bylo hezký, ne? Co, Nikčo? No, já bych jako, víš co, hele, zase začátek krásný, no a potom, no tak, pak se to nějak pokazilo. Michal.
2: Čau, Michael, tak mě jednou na dovolené, když jsem si s celou rodinou užíval dovolenou, tak mi na internetu na jedné platformě napsal člověk, který mi chtěl odcizit účet na neherní platformě, kde mám hry za několik možná set euro. A já jsem mu tím, že jsem byl v dovolenkové náladě naletěl, ale naštěstí jsem dostal účet zpátky. Čau, Michal.
0: No jo, vidíš, Michale, a není lepší nesedět doma u počítače, hrát hry a vkládat do toho eura a jít ven do přírody?
3: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
4: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a dneska se tady bavíme o podvodech, scam, určitě to znáte, ruličkáři, skořápky, přijedete do Francie a tam vám kousíček od Eiffelovky snaží dát vyhrát placky, kde je kulička, no kámo, kde je kulička, tady není kulička, 100 euro, je, to mě mrzí, že jsi přišel o 100 euro. No, jeden Ital zbudoval dokonce falešné archeologické naleziště a vybíral téměř 1000 jako vstupné. Skoro 8 let mu to procházelo a lidi mu to zbaštili, až ho chytli. Pak tady máme Michala.
1: Čau, Michael, tak mě jedno na dovolené.
0: Jo, to už jsme měli, pardon, já se moc omlouvám. Dandos se podělil oskem.
2: Čau, Michael, hele, víš, jak se prodávají jako ty ručníky na pláži za 10 euro a 2 ručníky za 19 a pak to jde dál a dál. Tak u nás byl slovenský pár a on koupil 3 ručníky za 33 Eček. On odešel, že jo, pryč, šťastný jak blecha ten Černoch. A ta manželka, ty jsi takový somar, on ti dává slevu a ty mu dáš ještě navíc. Bože můj, kam jsem dala oči. No to bylo hrozný, ale celý, až do oběda to šlo.
0: Až do oběda, dobře. Co horvy?
3: Čau, Michael, je to já nevím, tak 10 let zhruba, jsme byli s rodinou na dovolené v Itálii, šli jsme jakhle po pláži a chodil tam nějaký Ital, že prodává deštníky, tenkrát si myslím asi za 2 eura. Tak jsem si ho od něj vzal, jenom že jsem neměl u sebe eura, ale český koruny, tak jsem mu tam hodil na stůl padé, nebo na stůl jemu do kapsy padé a říkal jsem mu, když to nebude fungovat, tak si tě najdu a vrátím ti to. Tak zatím čau, Horvý.
0: Výborný. Radek!
4: Čau, asi takovou klasiku, možná to znáte. Jdeme si tak po Benátkách, borec přijde za mojí ženou. Na, tady máš růži, je to dárek. Žena si to vezme, pojdeme dál. Už za ním letí. A nechceš mi přece za tu růži něco dát? Říká, no tak to určitě ne. Růži jsme mu vrátili, ještě nám pomalu po nás hodil. Takže asi tak, bacha na to, čau.
0: Ano, bacha na to i v Egyptě a v dalších zemích, že jo, přijde a nebo v Itálii, že jo, kolem Kolosea. Nadhrý náramek, pojď. A normální čo navlíkne. Navlíkne ti ho na ruku a free, it's gratis. I love you, it's gratis. A ty najednou podstoupíš 3 metry, hej, já mám doma děti, kámo, potřeba, abys mi dal prachy, a teď si říkal, že jde zadarmo, a tak a začne koktat. Míša.
5: Čauky, Michael, tady Míša. Tak jednou jsme byli s holkama v Egyptě a tam 2 Egypťany, že nás naučili surfing, takže jsme šli jako do toho moře, jo, tohle, najednou já jsem spadla, teď jsem byla mezi prknem a tím Egypťanem, on se porozlít po pláži, no a co myslíš? Vystrčil na mě u hoře. No, já z toho byla celá v šoku, podvodníci. Pa, Míša.
0: No teda takhle na pláži a u hoř, vidíš to? To jsou věci, to bych nečekal. Byl aspoň dlouhej ten úhoř, Láďa.
6: Aj, Michael, kamož na zabavě zbalil babu nádhernou, platil za ní celý večer a potom ve finále se svlíkal, tak to byl chlap. Toto je podvod. A tak je to stalo peníze. Ahoj, Láďa.
0: Ano, ano, těch podvodů je samozřejmě hodně, dávejte na sebe bacha. A co Pepa?
7: Michael, ahoj, Pepa. Já jsem se teda osobně nechal nachytat na Malorce, když jsem si koupil krásný obrázek a doma jsem zjistil, že to je plagát. 10 euro, dobře, no, tak mám hezký plagát za 10 euro. Ale známý byl na tom trošičku hůře, jel do Dubaje, koupil si tam Rolexky, včetně certifikátu, všechno vypadalo věrohodně za 2000 dolarů. Přijel do Čech a zjistil si, že je to tak v hodnotě 50 dolarů. Takže super, hezký den přeju.
0: No, Pepíku, víš, ono, jako kupovat Rolexky za 2000 dolarů nebo euro, jo, což vychází na nějakých 60 tisíc nebo 50 tisíc. Já se moc omlouvám, ale i já, který Rolexky nemám, teda ani jedny, vím, že Rolexky začínají na 300, 350, 400 a 500 tisíc. No jo, no, chtěl někdo ušetřit a nemá nic. Další skemy za malý okamžik. Tlačítko soutěž v apce KISSu. KISS Radio.

0: Dneska se tady v úterním dopoledním balíčku samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě přibalujeme tričko. Všechno přijde v bublinkové obálce za vítěznou hlasovku. Bavíme o podvodech na dovolených. Všichni nás chtějí okrást o euro, o dolar, o další různé měny. O 10 euro, o 10, o 100, o 50, o 200 euro. Někomu se to povede a někdy my naštěstí nás zachrání naše hlavička a říkáme si neskočíme. Co Honza, naletěl někdy?
1: Čau Michael, Honza. Hele, není to teda zvolený, ale mě vždycky jednou za čas napíšu dva tři kontakty na Telegramu, jestli chci investovat, jak to jsou ty boti a ptali se, kdo jsem. A dokonce na odpověď, že jsem mimozemského původu ve zkratce. Odpověď, wow, to je úžasné. No, šestý jsem zatím ani jednou nenaletěl. Čau.
0: Jenda Falta mi napsal pěknou SMSku. Ahoj, podle mě je největší podvod celý Egypt. Samotné koupání je do 18 hodin, pak tě vyhodí z moře, že večer to už je nebezpečné. To jsem také nikdy nepochopil. No a pak nejvíc ty výletní lodi na potápění. Jdeš tak leda do kajuty se podívat těmi okny do vody a to potápění ti dají ve vymezeném čtverci, kde je to sice bezpečné, ale nic uchvatného tam není. Zlaté Řecko, jasas. No jo, potápění s takovýma těma průhlednýma helmama, to jsem také nepochopil, tam by mě nikdy nedostal. A do té ponorky, byť asi 4 metry pod hladinu toho moře, tam by mě taky nikdo nedostal. Michal.
2: Ahoj Michale, tak nemusíme chodit daleko, stačí být doma. Přišla mi na Messenger zpráva, že jsme vyhrali kupelnu asi za 200 tisíc korun.
0: Ale neříkej.
2: Takže prerobka kupelny, alebo čo to bolo, už si nepamätám. Ja som im poslal číslo účtu, číslo platobnej karty, ešte to trojčíslie zadné, čo tam bolo. To ešte dobre, že mám dobrého bankéra, že mi to zamietol. Čau, Michal.
0: No jo, no, prosím vás, nikdy nikomu nedávejte žádné údaje z karty, vůbec nic, nikam nic nezadávejte. A úplně nejlepší, když vám volá policajt a řekne, že máte vybrat konto a předat veškeré peníze na náměstí neznámému člověku. Adel.
3: Čau Mišáku, jediný, co se mi stalo, byli jsme v Tunisu, leželi jsme na pláži, měli jsme domluvenou výšťku na koních a cválání po pláži, protože jezdit umím, tak nám to bylo dovoleno. No a potřeba jsem, aby jsem se nespálila záda, tak tam chodil nějaký týpeček právě s převozama na ramena, za jeden šel 20 euro, říkal, no, tak teda jako jo. No samozřejmě, že druhý den jsem šla do krámu a viděl jsem tam úplně stejný čas za 5 euro, jo, takže jako klasika, no.
0: Adelko, já jsem slyšel, že jeden kamarád byl někde asi na Bali, já už ani nevím, co to opravdu, letěl tam 15 nebo 18 hodin. A tam byly dětičky, které tam někde na pláži, ale teda jakože pletly nějaké tady ty na ruku, jo, ty náramky, jo, provázek, kůžička, koráleček, mušlička, čučučuču. A bylo mu divné, že jako nevidí přímo, jak to tam dělají. A oni, ne, my jsme to teďka dodělali, ale máme tady 10. Vždycky, když to prodáme, tak děláme nový. No, a pak ho napadlo, že v Čechách, když teda investoval, stalo to asi, já nevím, 15 euro nebo kolik, v Čechách to dal do takového toho Google, víš, jak ti to Google najde, ten výrobek na celém světě. A zjistil, že to je normálně z nějakého italského velkoskladu a stálo to 3,5 euro nákupka. Lukáš.
4: Nazdar Michale, tak já jsem jednou naletěl jednomu Černochovi na pláži, který mi prodal originální Rolexky za 10 euro, ale pak večer, víš, na takové té hlavní třídě, tam je prodávali za 8 euro, tak jsem prodělal 2 euro no, na Rolexkách.
0: No, ještě že tak. Vilda.
5: Čau Michale, naletěl jsem na skem, když mi přišla zpráva, že jsem vyhrál iPhone. Kliknul jsem na odkaz, vyplnil údaje a pak mi došlo, že jediný, co jsem vyhrál, je lekce z toho, že když něco vypadá až moc dobře, tak to většinou není výhra, ale past. Takže iPhone nikde, ale zkušenost za všechny peníze. Měj se hezký, čau Vilda.
0: Ano Vildo, podvodníci ty mobilní telefony už dneska vymakali tak, že oni umí udělat tu krabičku, kdy vzadu, víte, jak vždycky u iPhoneu nového, odtrhnete nahoře a dole takový ten bílý pásek. To všechno už oni umí udělat. Oni dají dovnitř to těžítko, aby to mělo přesnou gramáž. Vy přijedete s váhou. Jo, hej, váží to stejně jako iPhone 17 Pro. Myslíte si, že odděláte bílý štítek a tam je závaží. Dávejte bacha. Máme tady vítěznou hlasovku. Máme tady Milana. Já si myslím, že Milan přišel fakt o hodně.
6: Čau Michael, to se mi takhle stalo v Itálii na benzíně, zastavím, vy přišli ke mně Italové, že se nekoupím od nich notebook za 400 euro, tak nakonec jsem to hádal na 100 euro, no a když jsem si šáhl pro peněženku, tak oni ty tašky prohodili a já jsem koupil místo notebooku za 100 euro štos novin. Pěkný, no, ale byli v italštině, tak jsem si mohl aspoň polistovat, co tam psali, no. Takže no. Tak.
0: A víš, jaké Milane z toho plyne ponaučení? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš.

0: Smith. Takový malý výlet do Anglie za 4.11. Ještě tady mám jednu SMS-ku od Veroniky Matašovské, děkuji. Já tady žádnou zkušenost z dovolené nemám, ale mám historku s tchánem. V televizi běžela reportáž o podvodnících s motorovou pilou. Koukám na to a říkám, který blbec by tohle koupil. Prásk. Za pár dnů jí měl doma taky Věru. Jo, teď mi došlo, že jsem asi neměl číst to příjmení. Promiň, Veroniko.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tak doufám, že tchán neposlouchá kys. Mám tady pár maličkostí v dopravě. Pozor, D8 z Prahy na Německo, kilometr 20. Je tam nějaká překážka, bohužel se mi nepodařilo zjistit, co tam leží mezi jízdními pruhy. D2 z Brna na Lanžhot, kilometr 9. Levý jízdní pruh je uzavřen, probíhá údržba a oprava telematiky. Silnice 611 Lhota pod Lipčany, okres Hradec Králové, je tam překládka zboží z nákladňáku a průjezd s opatrností zdržení do 10 minut. Kdybyste o něčem věděli, tlačítko doprava v apce KISu, kterou si zdarma můžete stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: I dnešní den je horký a slunečný, na obloze máme jasno až skoro jasno, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 39 stupňů.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Česko patří v oblasti nelegálního obchodu se zvířaty mezi významné transitní i cílové země. Pašeráci obchodují například s exotickými ptáky, šelmami, nosorožci, ale také s preparáty a částmi těl ohrožených živočichů. Policie ale přiznává, že velká část těchto činů zůstává neodhalena. Film Spider-Man z Bruce Nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech. Na vstupném se vybralo 360 milionů dolarů, to je v přepočtu téměř 7,6 miliardy korun. Dosud nejvíce za první víkend od uvedení na plátna ve Spojených státech a Kanadě utržil v roce 2019 film Avengers Endgame 357 milionů dolarů a stal se tak prvním snímkem, který překonal hranicí 300 milionů. A teď zpátky domů.
4: Na pražském nábřeží Edvarda Beneše kotví nová servisní loď. Zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Proti předchozí servisní lodi z roku 1998 nabízí servis také pro malé rekreační lodě. Nová loď, která je prvním tankérem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, vyšla na 110 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport. Trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by záložník Pavel Šulc mohl Olympik opustit a přestoupit jinam. O českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezóně velký zájem. Na Letné před úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě se Šulc nepředstaví. Kvůli zánětu kolene není v nominaci. To byly zprávy v 11 hodin a pokračuje dopolední KISS.
5: Za malý okamžik ještě jeden pozdrav na koupaliště, tak vydržte, posloucháte Radio KISS, Tom Boxer.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Si vzpomínáte na můj pozdrav na začátku 10. hodiny, že zdravíme všechna koupaliště a hlavně všechna ta koupaliště, ty bazény, kde z bedínek hraje Radio Kiss. Přišlo mi několik pozdravů, já vybírám za všechny, tady od Františka z Ostravy nebo nějaký trumpeťák. Posloucháme tě na koupališti ve Šternberku, všichni plavčíci a jedna krásná 18-letá plavčice. Zdarec a nezapomeň pozdravit do éteru. Tak jsem odepsal. Ahoj Františku. Pokud nepošleš fotku plavčice, Paul Fandyka nezahraju. Tak čekám, Františku, čekám. A ještě mám jeden nápad, víte co, kysáci? Pojďme úplně totálně zbořit Instagram. Nahrajte na vašem koupališti z bedínek, kde hraje Radio Kiss. Nahrajte video, označte Radio Kiss a my to velmi rádi přesdílíme. Na kterém koupališti ladí

0: Před náma je moudro dne, no a když máme ta vedra, skoro až 39 stupňů, tak si dáme něco na to vedro.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Dneska bude tak velké vedro, že si Češi ani nebudou brát ponožky do sandálů.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Max, No More. Za malý okamžik na Kissu, vydržte pár vteřin, pár minutek, dáme si Inu a Andrea Bocelliho, jednu fotbalovou. Do města hříchů míří láska, postaví tam hotel s obřím srdcem. No jo, ale teďka, které město je město lásky, město hříchů? Ne, Dubí to není, nebojte.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Zda jste přemýšleli, jaké město hříchu, město lásky bude mít úplně nový, krásný srdíčko. Ne, není to v České republice, ale tohle je příběh, no, poslyšte, do města hříchu Las Vegas míří nádherný hotel a bude mít tvar obřího srdce. Las Vegas má dostat novou dominantu, bude jim hotel s ohromným srdcem nad vstupem s externí.

tak ve středu schválili potřebná povolení pro výstavbu nového rezortu a ambiciozní plány na přestavbu počítají s hotelem o 29 patrech, kterému by snad nad vstupem dominovalo obří srdce. Já tady vidím ty návrhy. Představte si hotel, představte si obrovské srdce, které doletou špičkou byste zapíchli do země, jo? Uprostřed to bude krásně svítit červeně a po stranách budou pokoje. Já si teda samozřejmě myslím, že i v tom srdci budou pokoje, jak to tady vidím v tom nákresu. 752 pokojů. No a samozřejmě pokud budete chtít spát přímo v tom srdci, kde to bude blikat krásně červeně, kde budou i ty obrazovky LED, tak tam to bude asi za dvojnásobek. No, vypadá to krásně a za 2 roky by asi mohlo být hotovo. No, to je pěkný, no. A proč to někdo nepostaví u nás?

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

Janku, tahle ta pecka. To bude mít tak 15, no možná 17 let. 11.41. Já bych chtěl poděkovat Romanovi, a vypadá to, že asi z Pardubic, který si trošku pohrál s počítačem. Romane, děkuju. Song nazval MC Sun, jmenuje se to Je to vedro a Roman se rozhodl aktuálně odpovědět na to počasí, které je venku. Já tady na to koukám, jo, dneska dokonce někde 39, zítra 36, ve čtvrtek hurá, trošku ochlazení na 32, v pátek 26, sobota 27 a v neděli zase 29, peklo. Dámy a pánové, děkuji Romanovi za tuhletu pecku, je to krátký, nebojte to, vydržte, má to minutu, jmenuje se to Je to vedro, MC Sun a je to dobrý.

0: Půjčuju si rým, venku jeden velký pařák, cítím se už jako smažák.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

Já jsem tady našel čerstvou informaci, že ve středu 12. srpna 2026, což je příští týden, nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně před západním obzorem, takže kdo bude chtít vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí na počasí a dobře zvolit pozorovací místo. Středa 12. srpna. Flo Rida!

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Tak kde pak to nejezdí D10, pozor dámy a pánové, pokud jste z Turnova na trase na Prahu, tak kilometr 51. poruchané vozidlo, je tam náklaďák a čeká se asi na opravu, možná je to defekt, tak ať do toho nevlítnete. Jiříkov, okres Bruntál, to je 4456, zvířata na vozovce, klidná kráva na komunikaci, je, to je hezký, klidná kráva. D1 z Brna na Prahu, 6. kilometr, průjezdný střední jízdní pruh, dva nákladáky se tam střetly, tak opatrně. A ulice Progresova v Brně, pozor, předmět na vozovce, větve v pravém jízdním pruhu. Dobrou chuť a k obědu si dáme třeba Culture Beat.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Kosmonova.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
7: Aj na Slovensku sa počúva Rádio Kiss. Ste super.
8: Děkuji, že jste.
9: Miluju vás a přeju vám krásný sluníčkový den.
5: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss. Počasí.
10: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Dávejte si pozor, protože policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Kolem oblíbené pláže Kamina u chorvatského města Tučepi panuje v posledních dnech značný rozruch. Některým turistům totiž vadí, že je na pláži příliš mnoho lehátek, která údajně zabírají veškerý stín, i když zůstávají prázdná. Dovolenkářům, kteří si lehátko pronajmout nechtějí, prý nezbývá nic jiného, než trávit horké dny na slunci. Teď se vrátíme zpátky domů.
11: Nejúspěšnější sezónu mají včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Bokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu než loni. Vytočený med se využije stejně jako v minulých letech pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
5: Sport.
10: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal pětiletou smlouvu s přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
12: Díky Tomáši, muzika už je připravená, pojďte si to užít, za chviličku letní devadesátka, kdo pak se dovolá do studia, pěkné poledne.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Takhle zní léto na Rádiu Kiss. Tarata, tarata, tarata, tarata.

0: Má to někdo štěstí, když poslouchá Radio Kiss, protože vy jste naladili Kiss a díky za to. Doufám, že se máte skvěle. Nezapomínejte na pitný režim, dneska někde až 39. Za chviličku vás vemu do Německa, protože tam snoubenci v Německu stihli svatbu i narození dítěte během 90 minut. V rekordním krátkém čase. Jak se jim to povedlo? No jako taky jsem na to koukal, ale když se chce, všecko jde.
1: Mámo, vydrž ještě snubáky, ještě netlač.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: To u nás viděli na vesnici na hotelu všichni. No a...
1: A byl jsi někdy v té legendární hospodě, jak se to tam natáčelo?
0: Samozřejmě, že jo.
1: Jo, to jsem ještě to štěstí neměl. Našel bych to tam, co mám říct, kam pojedu, nebo co dát do GPSky?
0: Normálně, napíšuš tu hospodu, jak se jmenuje.
1: No a tak co tam mám napsat přesně?
0: Nevím, to jsi mi úplně vyhodil.
1: Jasně, já tam jsem každý den. A co mám dát do GPSky? Já nevím, já tam trefím poslepu, no. Tak no, co zahrajeme? Komu uděláme radost letní 90?
0: Ale všem kysákům samozřejmě, tobě. A chtěl bych něco od Labuš, ale ne, co to furt hrajete, něco trošku jinýho zase.
1: Dobře, Labouche, tak já tam něco dám, jo?
0: Jasně, šefe.
1: Dobře, dobře. Tak měj se krásně a pozdravuj tam, jo? Vždycky most, Láďo.
0: Jasný, a když tam půjdeš, tak se stáv pro mě ve Svinčicích. No?
1: Jo, dobře. A půjdem a zveš na pivo?
0: Jasný, zvu.
1: A platíš?
0: Platím, zaplatím ti hocle.
1: Dobře, já ti za to koupím taky něco, jo?
0: Jasný, dobrý, díky.
1: Dobrý, měj se a šťastnou cestu, ahoj.
0: Taky díky, jeský den. Letní 90. Rádia Kiss.

0: Tak jsme trošku vytáhli kobru z ošatky a mám tady SMS-ku od Míry. Hospoda se jmenuje Severka, ale dřív se jmenovala Sever. Doteď se jmenuje Sever a kde bydlel Luban, se natáčelo na Zahražanech vždycky most. No, podle mě to V a Ž tam není a říká se vždycky most. Našel jsem tady krásné hlášky, akorát já vám můžu pustit pár vteřin, protože on se většinou ten seriál pouštěl po 10. hodině a tam je opravdu hodně ostrých slov. Tak aspoň tohle.
1: Na to naložíš ho a hodíš ho do Chomutova.
2: Počkej, do Chomutova, jako do spalovnýho.
1: Do nemocnice, Františku.
0: To asi stačí.
3: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Ano, dá se říct, že tahle ta svatba, o které vám teďka něco povím, byla very lucky. Hodně lucky. Big lucky. 12.32, tohle je příběh, který dokazuje, že když se řekne nejdřív svatba a pak dítě, někdo to vezme opravdu doslova. Tak poslouchejte, v německém Dormagenu si 33-letá Katarína a Rafael naplánovali svatbu jen 3 týdny před termínem porodu. Jenomže malý, milý Emiliano měl vlastní harmonogram v bříšku. Nevěsta už během obřadu Nevěsta už během obřadu dostávala pravidelné kontrakce, oddávající proto celý obřad zrychlila na rekordních 9 minut, víš? Zkraťte to! Paní radní

sanitka. Nevěsta odjela do porodnice ještě ve svatebních šátech a za pouhých 90 minut od svatebního slibu se z novomanželů stali i rodiče zdravého chlapečka Emiliána. Svatební hosté mezi tím slavili bez ženicha a nevěsty a část svatebního dortu se nakonec vezla až do porodnice. Oh, to nemyslíte vážně. Takže, kysáci, až se vám někdo bude někdy tvrdit, že má nabitý program, vzpomeňte si na tuhletu svatbu a tenhle pár, jo? Svatba, porod a založení rodiny během hodiny a půl. No tak to je kalendář, to už podle mě Google

Teďka na vlnách Rádia Kiss něco pro tenisové fanoušky. Na světě jsou nové informace, proč dostala Markéta Vondroušová 4letý trest za odmítnutí dopingové kontroly. Došlo tam k odvolání a na svět vypluly nové důkazy. Detaily případu potrestané Vondroušové jsou následující. Tribunál uvěřil verzi dopingové komisařky. Podle rozhodnutí tenistka věděla, že jde o antidopingovou kontrolu, přesto jí odmítla. Klíčový závěr nezávislého tribunálu. SMS-ka, kterou poslala hned po odejití této komisařky svému příteli, se stala právě jedním z klíčových důkazů v případu. Když odešla tato komisařka, tak Markéta svému příteli hned napsala: zvoní na mě nějaká, bohužel jedno sprosté slovíčko z dopingu. A právě tahle ta věta, tahle ta SMS-ka příteli byla jedním z klíčových důkazů. Markéta ví, že ji mohou testovat kdykoliv, jenomže podle tribunálu její hlavní obranou bylo, že kontrola přišla mimo nahlášené hodinové okno. Tribunál uvedl, že s tenistkou soucítí, výši trestu ale podle pravidel nemohl změnit. 4letý zákaz činnosti označil za povinný následek odmítnutí kontroly. Vondroušová nesmí 4 roky soutěžit ani oficiálně trénovat v klubech a svazových centrech. Soukromně si ale tenis zahrát a trénovat na soukromých kurtech nebo na hotelových kurtech nebo neklubových kurtech tam může. Raketu ji nikdo zatím nezabavil, jenom jí prakticky zamkli dveře do profesionálního tenisu. Její stopka vyprší v dubnu 2030. Hustý. Radio Kiss.

0: Dua Lipa, kouzelník Houdini. A teď mám tady jednu pěknou hlasovku, která zareagovala, je to od Filipa, na tu svatbu, kdy během 90 minut stihli všecko obřát, porod, rozkrojit dort a skoro ukončení svatby. Tak Filipe, co ty říkáš na to, jak to rychle stihli?
1: Ty Michaela, ale tož ten chlap, to je šťastlivec. Jako tak to si musí zapamatovat jenom jeden datum a už ví narození děcka a i svoji svatby. Ježíši, ty, to je sen. To je normálně snáď sen toto. To není možné.
0: Filipe, jak já tě rozumím. Jenom mi řekněte, proč my muži si fakt jako skoro nic nepamatujeme, že jo? Datum svatby, datum narození dětí, výročí svatby, výročí narozenin našich dětí, výročí, kdy se brali naši rodiče, výročí, kdy my jsme na výročí slavili výročí toho výročí, kdy jsme měli mít výročí. Jo, proč jenom my muži to takhle máme? A proč ženy si pamatují vše? Jak je to možné? Čím to je?
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Ježíš Maria, co to bylo? Gabry Ponte a From Mars. DJs From Mars. No a jdeme na dopravu, tak snad se vám jelo skvěle.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Killing my softly. Tak teďka pojďme na silnice 15, Zahrádky, okres Česká Lípa. Dvakrát osobák, je to bez zranění, pak tady máme hlasovku.
2: Zdarec, zdarec, zdravím všechny kysáky. Dávejte pozor od silnice na silnici, číslo nevím, bohužel, ze směru z Jiříc u Miloslaví, směrem na Litobratřice, je tady v pravém pruhu nákladák s přívěsem, prdla mu levá přední pneumatika na přívěsu, stojí tam docela nešikovně za zatáčkou, tak dávejte bacha, do toho nevlídnete. Mějte hezký den a neupečte se, zdarec.
0: A co to máš?
3: Ahoj všem, hele, na D10 před 41. kilometrem směr Mladá Boleslav je v pravém pruhu kamion, který naboural auto, jo, bacha, hodně se to tam brzdí, až zastaví, tak všichni opatrně, ať do toho nevlítnete a šťastnou cestu. Ahoj.
0: Ať se vám jede skvěle, za chviličku si dáme Jolandu a dá nám výklad z karet.

0: KIS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dávejte si pozor, protože policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Kolem oblíbené pláže Kamina u chorvatského města Tučepi panuje v posledních dnech značný rozruch. Některým turistům totiž vadí, že je na pláži příliš mnoho lehátek, která údajně zabírají veškerý stín, i když zůstávají prázdná. Dovolenkářům, kteří si lehátko pronajmout nechtějí, prý nezbývá nic jiného, než trávit horké dny na slunci. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice. To zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat bezpečný a stabilní. Honza Navrátil, Praha.
0: Spor.
1: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu s přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Posloucháte Radio KIS, krásné úterý na Dominika a Dominiku vám přeje od mikrofonu Michal Kavalčík.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

Aviciho. Dva songy na to si promyslet. Kolikáté hlavní město Praha je v turistickém žebříčku nejatraktivnější město světa? Dám vám stovku od jedničky do stovky, které si myslíte, že hlavní město České republiky, na kterém místě je jako nejatraktivnější města. Jo? Dva songy.

0: Pěstovka. Já tady mám třeba SMS-ku od Martina. Ahoj, typuju Prahu, tak na 8. místo. No tak počkej. To seš hodně dobrý optimista. Pepíno, co Pepíno?
1: No, Michaele, myslím si, že je Praha tak do 25. místa. Takže typuju 25.
0: Já vás musím, Češi, velmi zklamat. Praha je 84. turisticky nejatraktivnější město světa. Přestihly nás Káhira, Brusel i Moskva. I Moskva je prý turisticky lepší než naše Praha. Ach jo. New York se může pyšnit prestižním přívlastkem. Podle nové studie Global Tourism City Attractiveness Index je turisticky nejatraktivnějším městem světa. New York! Druhá je Paříž a na dalších místech je Osaka, Kyoto v Japonsku či jihokorejský Seoul. Praha bohužel až 84, to znamená skoro na konci. Pozic je dokonce i celkem 150, ale v té poslední 50 to jsou města, která jsem v životě ani na tom neviděl. Předstihly nás Káhira, Brusel, Bombaj či Moskva. Další krásná města, kdo tam ještě je? Kdo tam ještě je? Montreal, Amsterdam, Macao, Edinburgh, Dublin, Porto, Mexico City, Budapešť je daleko před náma. No tak já nevím, no a teď v čem je háček? Čím to je? Málo trdelníku? Málo klobásek na Václaváku? Já jsem vám to říkal. Já jsem vám říkal z toho Václaváku ty stánky, ty legendární stánky s klobáskou. To byla chyba, to jsme neměli dávat pryč.

0: dáváte hranolky s kečupem a nebo klasika s domácí tatarkou. Za chviličku vás vemu na CDčka, protože CDčka zažívají nečekaný comeback. Kdo by to řekl v roce 2026?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: 33 minut. Já se vzpomínám na první okamžik, kdy jsem v 90. letech držel své první CDčko v ruce. Pak si také vzpomínám, když jsem ze svého platu z brigády si koupil první CDčko Madony, myslím, že to bylo Erotika, za 650 korun. Tehda stála CDčka 420 a Madonna si prostě řekla, že Erotiku dáme trošku za víc. Tak pozor, na světě je nová statistika. CDčka zažívají nečekaný comeback. Po letech útlumu vzrostly v první polovině roku 2026 prodeje CDček v USA o 16%. Prodeje CDček tak rostly rychleji než prodeje vinylových desek. Zájem o CDčka i vinily dál podporují sběratelé, mladší posluchači a obliba limitovaných edic. Přestože hudbě stále vládne streaming, fyzické nosiče si mezi fanoušky znovu získávají popularitu. No. Máte ještě vůbec CDčka doma? Já jich mám teda doma tunu. Asi ve třech krabicích, možná ve čtyřech. A na ně se hodně práší, no. Ale jednou to bude mít nesmírnou cenu a prodám to za milion.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

vzducholoď. Tohle byla velká pecka, mileniovka. Právě aktivní roky téhleté zpěvačky se datují od roku 2000 a možná to ani nevíte, ale projekt Le Monde založil Peter Fider, který teďka zažívá neuvěřitelné roky s Veronou. A já jsem tady našel ještě jednu pecku z roku 2002, kdy Alice Konečná začínala, tak dáme si kousíček, možná si vzpomínáte, Hulk

0: Ještě to stihneme, dalo by se říct to nejlepší na závěr dnešního dopo odpo úterního kysu s Michaelem. S datem 4. srpna na Dominika a Dominiku. Všechno nejlepší. Psal mi DJ Basslicker, že tímhle bychom mohli odpálit zítřejší 58. díl Trends Party Live. Opět první středa v měsíci. A tak jsem to našel a já vůbec nebudu protestovat. Václave, tohle je výborný tip. Tohle by normálně mělo hrát i ve vysílání Rádia Kiss. My se na vás těšíme zítra v 10 Trends Party Live 58.
1: DJ Basslicker a Michal Kavalčík. Trends Party Live na

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se podívat nejdříve na dopravu.
2: Je tady jedna nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Brno, 210. kilometr. Bouralo se i na D35 ve směru na Ostravu, 282. kilometr. No a bohužel máme také dopravní nehody v Táboře, je to v ulici Benešovská a taky v ulici náměstí F. Křížka.
1: Pojďme se podívat do Ostravy, tady na ulici doktora Šmerala se bouralo, počítejte se zdržením a stejně tak je to přímo ve Stříbře na Tachovsku, tady je to Plzeňská ulice.
2: My začínáme, hlavně vám přejeme šťastnou cestu.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Rádio KIS. Počasí.
3: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Teď něco pro fandy elektroaut. Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po našich silnicích reálně jezdí. Jen pro představu. Dnes u nás jezdí 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. V kalifornském údolí smrti vystoupala teplota na 53,3 stupně Celsia. Jedná se o jednu z nejvyšších teplot naměřených v historii. Údolí smrti je jedním z nejteplejších a také nejsušších míst na celé planetě. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Nejúspěšnější sezónu mají včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Bokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu než loni. Vytočený med se využije stejně jako v minulých letech pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Dneska se bude hrát fotbal a duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahče nebo na rakouský Štýrský Hradec. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Tomášovi moc krát děkujeme a 4 hodiny krasují zde jménem odpolední Jump je na startu.
6: Magda Vronková, Radek Hrňa, ATB, s nima se podíváme na 9.
2: večer. To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: 14. hodina, 6. minuta je úterý 4. srpna v kalendáři. Dominik a Dominika, tak já už jsem dneska kamarádovi Dominikovi přímo jakoby face to face poblahopřál v posilovně.
1: Ano.
0: Jsem chtěl říct, že je policajt. Takže Dominiku zdravím, všechno nejvíc nejlepší a všem Dominikům a Dominikám samozřejmě bez rozdílu, já jich znám, ježišmarja X.
1: Já osobně teda žádnou ani žádného, ale včera mi bylo tak trošku vyčteno,
0: tak
1: že...
0: Dominik Hašek třeba.
1: No teď jsem chtěla říct, no, že opomínáme samozřejmě ty známé osobnosti. Hrdina včera jsme dostali normálně za to úplně tady CRS. Takže samozřejmě ano, Dominik Hašek a tak dál, anebo třeba Dominika Misárošová, takový důležitý člověk, že jo, taky pro nás, takže...
0: Jo, dobře.
1: Ne, ale určitě samozřejmě všem Dominikám a Dominikům přejeme všechno nejvíc, nej.
0: My vám přejeme samozřejmě taky to, abyste přečkali další letní den, který je krásný, skvělý a báječný. Sám jsem byl na koupališti, bylo tam teda mraky lidí.
1: Ano.
0: Otvírají u nás v Neratovicích v 10 hodin, přišel jsem tam asi, já nevím, 10:30 a bylo úplně Bangladeš.
1: No jo.
0: Ale což je pochopitelný a je to prostě naprosto v pořádku. Hmm. Ten úprk v té vodě prostě je.
1: Pokud máte možnost někam na koupačku, tak jenom směle do toho.
0: Zdravíme všechny koupaliště a vůbec rybníky, jezera, prostě tam, kde ladí, pěkně nahlas, Radio Kiss, no a teďkon se schladíme. Snowboardiáci.
1: Juuu, ježišmarja, sníh.
0: Stříkej!
1: No comment.

0: V jedné vteřině.
1: Dneska se karta obrací a hádat bude tentokrát Radek Hrdina. My jsme včera měli takovou pohádkovou trošku záležitost.
2: Hajde Janku.
1: My dneska u pohádky zůstaneme. Já si myslím, že větší indici, nebo větší. Už další žádnou prostě nepotřebuješ, protože jakmile uslyšíš hnedka první tóny, tak ti to bude jasný.
2: Jakože nepotřebuji vůbec žádnou indici.
1: No, že to bude pohádkový zase.
2: Dobře.
1: Jo, a zůstaneme teda u nás jako v Čechách, no.
2: Okej.
1: Okay. Jo.
2: A tak kterou tady z těch dvou tam mám dát?
1: Tu poslední, 4.8. Tady,
2: jo, dobře.
1: Zůstaneme u dneška.
2: Takže jdeme na to. Takže dneska bez indicie. Co dnes a Iveta Bartošová. Ty byla, ale odkud to bylo? Co dnes
1: a je to takový to jídlo, co žerou veverky.
2: Tři voříšky pro popelku, že jo, vlastně. Jo, a to přespívala.
1: Proč jsem ti vybrala zrovna dneska Ivetku? Přátelé, já jsem si včera udělala takový hezký filmový večer, dokumentární večer, a právě zhlídla jsem jeden dokument o Ivetě Bartošové a nějak se to se mnou dneska furt nese, protože byl hrozně hezky natočený. Jo, samozřejmě celý ten její bohužel tragický osud, nicméně ty začátky.
2: Ten život
1: úplně
2: vůbec nebyl jako veselý, no. To já vím z jiného zase soudku, není důležitý.
1: To není důležitý.
2: Ale přátelé, jedna věc se musí nechat. Já ji uznávám jako neskutečnou zpěvačku.
1: Zpívala krásně,
2: ten hlas,
1: opravdu. Ano.
2: To prostě nebyly žádný čudliky, to byl její nádherný hlas.
1: Já jsem z toho dokumentu hlavně viděla ten začátek, ty její začátky, ty tý kariéry, o který já jsem samozřejmě jsem jako nevěděla, protože jsem byla ještě někde úplně jinde. A bylo to strašně hezký a hrozně hezky se to jako připomnělo tou Ivetku, takže...
2: Škoda, tak zdravíme tam někde nahoru a snad někdy zase ten její hlas zazní v dalším životě. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: My se teďka spolu podíváme do vesmíru a kdyby byla nějaká věc, třeba tvoje osobní, co bys, cokoliv, co bys mohl jako ty za sebe poslat do vesmíru, kromě sebe třeba, tak co by to bylo?
1: Má to být nový nebo použitý?
0: Je to na tobě, můžeš si vybrat
1: jako, cokoliv. Že bych víš, jako nějaký genetický materiál, ne, dobrý, tak ne, tak dobře. Takže, no co? Překvapení!
0: Ono by to tam tak levitovalo, víc zvláštní.
1: A vůbec vidím ty ufony, ne? Jo! Surprise! No nic, no.
0: Dobře.
1: Ne, pojďme od toho, dobře. Okay. Ne, tak jako, asi aby to něco říkalo, že jo? Prostě když pošleš plyšovou hračku, no tohle, to je hezký, ale vem si to, že to, pojďme jako malinko předjímat,
0: jo.
1: Že to najde opravdu nějaká vzdálená civilizace a čumí na nějakýho plyšáka.
0: Mm-hmm.
1: Jo, něco, já nevím, no, něco, co by mohli rozklíčovat podstatně snáš.
0: Jo.
1: Než, já nevím, prostě jenom obyčejnýho plyšáka.
0: Tak za sebe bys mohl třeba poslat jako svoje brýle, že jo? Nebo bys mohl třeba poslat nahrávku svého hlasu jako moderátor.
1: V těch
0: brýlích. My si každopádně za chviličku řekneme ty nejpodivnější věci, které lidi do vesmíru poslali.
1: Jako ofiko?
0: Jako ofiko, no. Nevím, jak to tam teda poslali,
1: no
0: ale
1: právě.
0: Myslím, že to bylo normálně nějak to, jako raketou, že prostě to tam nastrkali a
1: raketou na Mars, přátelé, za chviličku do vesmíru se malinko ochladíme, na Kisu.

0: kysáci a krásné kysačky. Pojďme do vesmíru. Pojďme tam zahodit něco, co už nevejde se ani na půdu.
1: Máme tady výběr pár věcí, které skutečně byly vyslány do vesmíru. A to samozřejmě takovým způsobem, že je tam třeba propašoval právě některý z astronautů. A nebo třeba na slavném měsíci, na výstup na měsíc, tak třeba astronaut Alan Shepard, tak si tam zahrál rovnou golf a do vesmíru vyslal dva golfové míčky.
0: Jo, tohle musím jako říct, že tohle to jsou věci, které bych si asi taky nenechal jako ujít, třeba bych tam vystřelil puk, jo, hokejkou nebo něco podobného. Tohle jim jako lehce závidím. Ale zase na druhou stranu, ano, takhle započala vesmírná skládka.
1: Je to tak. Je tam třeba také, byl tam propašován hovězí sendvič, který propašoval také astronaut John Young a ten vlastně potom takhle vypustil vlastně v té nízké, nebo žádný gravitaci a jenom koukal vlastně, jak se celý ten sendvič rozpadnul. Dále se tam také odnesla dinosaurí kost. Umřeme. Dále se tam propašovala diskokoule. Také donáška od firmy Pizza Hut. Asi měli kluci hlad.
0: Samotná něco?
1: A pak ještě také slavná zelená slime od Nickeldonu, což je taková ta zelená želatina, prostě, která se tak jako divně hejbe, jo, a různě se tvaruje a oni vlastně tímhle tím způsobem potom při té žádné gravitaci předváděli vlastně, co to dělá vlastně v tom vesmíru.
0: Mm.
1: No.
0: Takže, no tak i náš vlastně krteček se tam probojoval, že jo, s jedním, myslím, že americkým astronautem, protože teď nevím, jestli přímo on nebo jeho žena má nějaké české kořeny, tak český krtek se tam podíval, že jo.
1: Ještě tady na mě teda vykouklo, a to nechápu, jak to tam teda dostali, ale mělo to být snad 2500 medúz.
0: Mm-hmm.
1: Co tam s tím dělali?
0: Medúzy?
1: Medúzy, no.
0: To je skvělý.
1: Co by můžeš říct do vesmíru? Medúzy. Halo.
0: Ty bláho, takže krajčo s tím druhým, jo.
1: Čoveče.
0: No, nechci zmiňovat.
1: Jo.
0: A ty bláho. Vidíš
1: no,
0: to?
1: Takže tak, no.
0: Já mám takový tušení a teďko jako, ty přátelé, vařím z vody, ale matně si vzpomínám náhodou Elon Musk, nebo jak ten tam vyhodil auto, ne? Nějakou Teslu, nějaký rooster.
1: A nebouchlo to?
0: Ne, jako tak to podle mě už jako někde jako Bůh ví kde, ale jestli se to skutečně stalo.
1: Teď seš ten mimozemšťan a teď k nám letí žancestou, to je diskokoule, sandwich,
0: ne, úplně medúzy. Vidím, jak někde na nějaký planetě, ne, prostě co se ti stalo, nevím, ty, jaká želatina mi spadla druhá, třetí a oni medúzy, ty jo.
1: Vidíš to, no. Takže já bych tam asi pozvala.
0: Pak nějaká něco. Tesla spadne někomu na palici, prostě, protože to letělo 6 světelných let, ty jo, budou prác,
1: ty jo. Co tě zabilo Tesla z vesmíru?
0: Jaký vrak, ty jo.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kyslu.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Dvě zprávy z D1, pokud tam valíte, dávajte dobrý pozor, možná to bude směr vaší cesty.
2: D1 z Vyškova na Brno, Ťukanec u nájezdu od Slavkova v pravém pruhu, kamion s osobákem. S opatrností průjezdné levým pruhem.
1: Ještě jedna.
3: Do Kolonky sa dostanete na 280. kilometri D1 smerom na Ostravu. Tak, dobre dojdite a opatrne hlavne všetci. Čauko, kakauko.
4: Děkujeme moc krát. Bouračka bohužel taky na D11 ve směru na Hradec Králové, je to na 10. kilometru. Bouralo se i v Brně, a to konkrétně v ulici Sokolova.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a je tady další hodinka od plného jumpu.
0: Když ostatní usínají.

0: 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
9: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
0: Radio Kiss.
10: Filmové tipy.
2: Milujete Oasis? Britskou legendární dvojici, která v 90. rozjela skvělou kariéru, aby ji zabila svými hádkami? Pak si v Diáři červenou zakroužkujte 10. zářijový den letošního roku. Do českých kin bude totiž uveden dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který bude mapovat novou kapitolu příběhu Oasis. Štáb točil na zkouškách, v zákulisí koncertů i na pódiu. A tak uvidíme, jak si rozkmotření bratři zase padli kolem ramen a jak vydělali zas nějaký prachy. Máte zapsáno 10. září. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
11: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
12: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
13: Přesně důvod, proč já mám Radio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
11: Díky apce Radia Kiss
12: nahrávej vzkazy
11: a vysílej s námi každý den.
14: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
11: Apku Radia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Radio Kiss počasí.
15: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
15: Vypadá to, že ochlazení je na dohled. Ve čtvrtek se nad střední Evropou vytvoří frontální rozhraní, které bude postupovat k východu a od západu k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch. Ve druhé polovině týdne se postupně mírně ochladí a o víkendu budou teploty pravděpodobně od 24 do 29 stupňů. Po 28 letech se eurové bankovky dočkají nového designu. Nejpozději od roku 2031 na nich budou významné osobnosti evropské kultury nebo místní příroda a ptactvo. S finálním výběrem pomůže i veřejnost. Teď se vrátíme zpátky domů.
16: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice. To zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat bezpečný a stabilní. Honza Navrátil, Praha.
10: Sport.
15: Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez Jardy Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
2: A Tomášovi moc děkujeme za zprávy, je tady druhá hodinka odpoledního jumpu.
17: Artemas, anebo budeme skútrovat teďko na Kissu.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: To byly Artema, s který jsme slibovali před malou chvíli, přátelé, a my se podíváme zase někam malinko jinam.
1: Mm-hmm.
0: Kam?
1: Podíváme se za celebritama za chviličku.
0: Za celebritama?
1: Jo. Možná jste totiž netušili, že kromě samozřejmě té dané práce, kterou ty celebrity dělají, to znamená herectví, muzika nebo tak, tak samozřejmě mají i tyto hvězdy nějaké koníčky. Něčemu se ve volném čase, když už ho teda mají, tak se něčemu taky
0: věnují. Počkej, jsou to teda koníčky jakoby nějaký aspoň bizarnější? Nebo spíš jako normálně?
1: Člověče, nechte se překvapit, jo? Asi. Máš nějakého bizarního koníčka?
0: Ne, já ne.
1: Nemáš?
0: Mm-mm, nevím.
1: Ani koníčku?
0: Nemám nic.
1: Ne.
0: Ale chtěl bych si zkusit takovej ten, jak máš to koště mezi nohama a co vypadá jako kůň.
1: Ano.
0: No a děláš ten hobby horsing.
1: Jako jo, takhle, výborně, skvěle.
0: Nevím, který koště si viděl mezi nohama.
1: Asi no, to taky nebudu komentovat. No,
0: takže za mohu chvíli celebrity malinko jinak tady.

0: netradiční, možná úplně bizardní, anebo naopak úplně prachobyčejné hobby v tom nejlepším slova smyslu, ale ne tady u nás, u normálních smrtelníků. My se koukneme na celebrity.
1: A to přímo Světové. Představte si, že třeba takový drsňák, jako je Mike Tyson, tak

0: dokonalila.
1: Tyjo, dobře.
0: Takže tohleto, co je docela jako mi záhadou, Penelope Cruz, krásná to herečka, tak tahleta sbírá ramínka. To znamená, že opravdu jich má moc, no. A má jich jako opravdu obrovský množství, ale pozor, téměř každý je originál, takže nepočítejte s nějakým plastovejma, takový ty má určitě taky, ale prostě nějaký takovýhle. No a třeba Taylor Swift, ať vybereme někoho taky svěžejšího, tak ta ráda vyrábí těžítka.
1: Hezky.
0: Originální. A to se
1: to je fajn.
0: Dostat od Taylor Swift těžítko, který je jediný na světě. No.
1: Já vím ještě o jedný světový celebritě, to je Kate Beckinsale, herečka. Nádherná herečka. Tak prosím tě, ta má takový koníček skoro až úchylku, že se, ale musí být na to dva, ona s někým vždycky, převlíká za koně. Takovýho toho, víš, jak to musí být dva lidi.
0: No,
1: a ona říká, že si to normálně ten kostým vozí s sebou po hotelech a vždycky někoho zlanaří a třeba o půlnoci se prostě rozhodnou, že se jdou takhle projít někam po ulici, jako koň, jako kůň.
0: Mm-hmm.
1: A to je fakt, to ona věřím. Řekla sama normálně v talk show, tohle to přiznala.
0: Já věřím, jako proč by to jako nemohlo být. No a teda zavřem to něčím jako drsnějším.
1: Okay.
0: A to je Pierce Brosnan.
1: Aha.
0: A ten vlastně agent 007.
1: Ano.
0: Tak když by působil u divadla jako mladší, tak se tam hodně věnoval artismu a artistice a tohleto. A naučil se polikat oheň a uchvátilo ho natolik, že vlastně to celý život piluje, zdokonaluje a ve volném čase si sem tam rád zapoliká oheň. Přátelé, oheň.
1: Wow.
0: To bych chtěl taky zkusit.
1: Já ne.
0: No, ale já jsem.
1: Ale chtěla bych ho vidět.
0: Tak to byly koníčky slavných.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No a malinko už nám prosakuje prostě něco, co se dalo asi čekat, protože tohle ještě modle mě, co tak jako si čtu světovými deníky sportovními. Budeme mít ještě dohru, členové totiž vedení Mezinárodní fotbalové reprezentance, chcete-li FIFA, a to hned několik velmi známých jmen, se distancovali od zkrachovalého plánu předsedy Giannio Infantina na prodej práv na světové šampionáty soukromým investorům. Já si osobně tohleto myslím, že buď byl plán čistě jeho, taková prasárnička, a nebo prostě nějakýho kroužku kolem něj, a samozřejmě se dožadují, aby tohle nevyšumělo a byly z toho vyvozené důsledky, takže možná šance pro to, jestli to tak bude, nebude, prosím vás, to netušíme, ale Gianni Infantino samozřejmě by mohl být i možná, třeba, kdo ví, skolaven.
2: Odvolán prostě.
1: Skolaven, no ale to je běh na dlouhou tráť, jako tohle jsou sice velká jména, Arsene Wenger a tak dále. Jasně. Nicméně i on bude mít zase zpřízněné duše a ruka ruku myje, takže třeba zase ty ho podržej v kole. No,
2: tak
1: nevíme.
2: Uvidíme, jak to bude ještě zajímavý každopádně. Pokud by vás ale zajímal samozřejmě fotbal, i pokud se chcete na něco podívat pěknýho, tak dneska Liga mistrů, zápas od 20 hodin Sparta versus Lyon.
1: No, takže jenom takový, kdyby náhodou se zavraceli z koupaliště, nešli na Spartu, tak pozor,
2: bude
1: na letný to bude zase trošičku jako housnout. Ale Spartě držíme palce, ať do toho vstoupí samozřejmě velmi dobře.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, ještě 3 dny vám zbývají, abyste si tuhleto soutěž 7 v 7 užili pořádně ráno s Martinem Hovorkou, protože ano, on právě teďka zaskakuje zraní trojec a vy takhle můžete si dovolat v 7 hodin ráno právě Martinovi a pokud bude mít Martin šťastnou ruku, jo, pěkně namakanou, pěkně vytrénovanou, přichystanou samozřejmě, tak se může povíst třeba, že si odnesete až 7000 korun. Každopádně nějaký peníze, pokud se dovoláte, tak si odnesete vždycky.
2: Martin ale má přítelkyně, takže s tou rukou nevím, jak to je. Nicméně, přátelé, my se podíváme teďko na to, jak dopadla Jana. Ta totiž házela na dálku skrz tu namakanou ruku Martinovu vlastně dneska v 7 ráno.
3: Házím.
2: Padla trojka, Janičky mají štěstí na trojky, takže za 3000 korun je to dneska ráno při úterku, wow. Tak vidíš to,
1: namakaná
2: Janičky ruka. Mají štěstí na trojky, kdyby tam byla nějaká Janička, tak ať brnkne. No a my zase se budeme těšit 7 ráno.
1: 7 ráno, 210-323-323, třetí volající do studia.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince máme pro vás opět dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D0 ve směru na D10, 59. kilometr, no a teďka hurá do našich měst. Bouralo se bohužel v Hradci Králové v ulici Střelecká, jedna dopravní nehoda bohužel také v Ústí nad Labem v ulici Masarykova, no a bouralo se i v Olomouci a tam je to v ulici na Šibeníku.
2: Ode mě 3 dopravní nehody, jedna je v Ostravě nádražní, druhá v Opavě, je to Joy Adamsové, no a třetí aktuálně nejčerstvější je v Plzni a to v Plaské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dávejte si pozor, protože policie až do neděle kontroluje rychlost po celém Česku v rámci celoevropské akce Speed. S radary se můžete potkat jak na dálnicích, tak na silnicích nižších tříd. Kolem oblíbené pláže Kamina u chorvatského města Tučepi panuje v posledních dnech značný rozruch. Některým turistům totiž vadí, že je na pláži příliš mnoho lehátek, která údajně zabírají veškerý stín, i když zůstávají prázdná. Dovolenkářům, kteří si lehátko pronajmout nechtějí, prý nezbývá nic jiného, než trávit horké dny na slunci. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Nejúspěšnější sezónu mají včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Vokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu než loni. Vytočený med se využije stejně jako v minulých letech pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec ještě jeden fotbalový přestup. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a v anglickém klubu podepsal pětiletou smlouvu s přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Ze sportu zpátky k muzice tady u nás na Radio KIS.
4: Dáme si tam Marka Korna nebo taky Groove Coverage a Magda Radek na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Nemusíte mít strach, celý žebříček nebudeme, prosím pěkně, jmenovat, nicméně je to aktuální, čerstvé. My máme před sebou nejatraktivnější města světa. Nejdeme v nějakých lokalitách, nejdeme v zemích, jedeme města. Dobře. To znamená možná pro vás nějaký tip na nějaký třeba short výlet, i když no, koukám na přední příčky, ale musím říct, že třeba na druhém místě město, které hromadu z vás zažilo, já hned šestkrát, to není vytahování, to je jenom konstatování, a tudíž znamená, že není úplně daleko.
1: Čověče,
0: druhý místo.
1: Druhý místo, to asi.
0: Druhý místo. První je trošku, už zda. Nicméně taky koukneme na to třeba, kde je Praha.
1: To já jsem vím, se chtěla
0: Praha,
1: zeptat, no.
0: Praha, prostě je to hlavní město, přátelé, prostě tak to je.
1: Jasně.
0: Jo, ale kdo jí přeskočil, to je docela zajímavý.
1: Tak to mě zajímá hodně teda.
0: Za malou chvíli tady u nás na Radio Kiss.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: Jak, co se teda destinací měst týče, jak to dopadlo jako nejatraktivnější města světa. No tak nebudeme to protahovat, pojďme rovnou na první místo, nějaký tvůj tip?
1: Nejatraktivnější, čivače, tak bych tam řadila možná nějakou Paříž, Řím, něco romantického.
0: Dobře, ne. Je to New York.
1: New York.
0: New York se může pyšnit nově, samozřejmě spíš na staronově prestižním přívlastkem. Nejatraktivnější město světa, samozřejmě počítá se opravdu hromada věcí, nejenom design a tak dále, ale vůbec okay. Volnočasové aktivity, restaurace, památky, architektura a tak dále, těch opravdu indexů jako hodně. No, pojďme se kouknout na druhý místo, to si trefila. Druhým turisticky nejatraktivnějším městem světa je Paříž.
1: Musím potvrdit, my jsme tam letos byli a jak se říkalo, že je třeba špinavá, nebo co to vůbec, přátelé, pokud máte možnost vyrazit do Paříže, tak si ten výlet udělejte, je to fakt krásný a všechno půjde blízko.
0: Bohužel na dalších místech už jsou teda fleky, které jsou už malinko z ruky, jako jsou třeba Osaka, Kyoto, samozřejmě v Japonsku, jihokorejský Seoul, taky.
1: Taky bych chtěla vidět.
0: No, no a Praha, pojďme.
1: Kde?
0: Praha je na 84. místě, tož mi teda přijde celá dost, jako. To je slušnej teda jako kalup, čověče.
1: Kdo to dělal, ten žebříček? Pojď sem, se s ním promluvím.
0: No ona se vlastně polepšila.
1: Nekecej.
0: Skoro o polovinu.
1: Nekecej.
0: No naposledy byla 150.
1: Teda ale přitom
0: podle
1: tohle jako...
0: žebříčku, což mi teda přijde jako hrozný, jako Praha.
1: To je trošku zvláštní.
0: Ale dokonce jí předstihli, jo?
1: No.
0: Takové jako je Káhira. Sorry, já jsem v Káhře byl a teda ne, proti Praze, sorry, jako, když budeme opomenu tenkrát, to, že tě to vyveze teda na předměstí a jsou tam teda pyramidy
1: no, jasně,
0: a Sfinga,
1: no.
0: Tak sorry,
1: ne,
0: je to špína.
1: Špinavý,
0: sorry.
1: Ano, za mě taky.
0: Brusel, ok, pár věcí tam je, ale proti Praze, Bombaj, okay,
1: ok,
0: to je velká exotika, Moskva přeskočila Prahu. No, tak já vidím Rudý náměstí, tím jsem skončil.
1: Asi taky, nikdy jsem nebyla, takže asi se nepodívám, nicméně. Je to teda zajímavý žebříček, to rozhodně, ale Prahu bych přece jenom šoupla ještě o něco vejš, teda určitě.
0: No, ale jinak v té desíce taky najdete Bangkok, najdete tam třeba Chicago, Los Angeles, nebo Miami. Takže Amerika docela si to rozebrala slušně.
1: To určitě dělal nějaký Američan. Ten žebříček, co?
0: A ty mají tlustý oči.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: Understand something

0: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
1: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Magdi, jak jsi to měla se žalováním, když jsi byla mladší? Jakože já nevím, školka, škola, takový ty jako starty, jako... Žalovala jsi?
1: Asi spíš na sourozence bych řekla, třeba na bráchu staršího, jo. Ale ve škole úplně ne, protože my, když jsme se přestěhovali do Prahy, když jsem šla do druhé třídy, já jsem zažívala poměrně slušnou šikanu, takže já jsem si pak chtěla ty lidi jako udobřit a tak a nechodila jsem.
0: Vypadala vlastně až do 23 jako kluk, takže pak jsi to vybrala.
1: Ano, že jsem nějaký polský přízvuk, tak to bylo úplně ideální.
0: Tě šikanovali, ale to já nejde, takže jsi nežalovala, jo?
1: Ne, jako nevybavuju si to.
0: Já teda učím svýho mladýho, který mu je dneska 8 let, protože práskat se nemá.
1: Ano.
0: To je jako hnusný. Jo, samozřejmě taky ho učím, ale rozlišovat věci, které by se měly povídat.
1: Jasně.
0: Jo, a tak dále. Někdy je to samozřejmě dost ošemetný, a my se za takový dva songy podíváme do Anglie, kde se takový práskání, jo, kde někdo žaloval, úplně nevyplatilo. Jasně. Takže za malou chvíli tady na Kisu, pojďme do Anglie. Hey,

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Žalování, udávání, prdáskání, prostě to se nevyplácí. Jako může sem tam něco projít, já teda věřím hlavně na karmu, takže ono se vám to dříve později vrátí. Tady se to vrátilo podstatně docela rychle. Pojďme se podívat do anglického menšího města, není důležité, jak se jmenuje, kde jeden cyklista na severu právě Anglie byl tak nějak znepokojeným chováním řidiče, jenž jel po stejné ulici a tudíž ho natočil tento cyklista a poslal videozáznam místní policie. Ta si ho předvolala,
1: ano.
0: On počítal s tím, že teda si jako pobral vysvětlení, což teda podal, ale oni pokutovali i jeho.
1: Je to ano. Za žalování nebo co?
0: Za žalování ne. Oni totiž z toho videozáznamu přišli na to, že vlastně jeho neopatrná jízda byla taky docela jako nebezpečná jak pro něj, tak pro okolí a to, že tam prostě škrtnul o nějaký auto a tak dále. Přátelé, a bylo mu vyměřeno žádný jako malý ty, 1200 liber. 34 tisíc korun.
1: To je síla teda.
0: Tam ten dostal taky nějakou pokutu, ale pozor, přátelé, ve finále menší než tento cyklista. Takže 34 tisíc pryč, protože oni vyhodnotili tu jeho jízdu, že je podstatně pro něj a pro okolí nebezpečnější,
1: aha,
0: než to, co tam předváděl daný řidič, kterého on natáčel.
1: Takže žádný takový děkujeme vám za vaši službu, ne, že jste tak obezřetný, ne, nic takového.
0: Ne, prostě jako, ne, tohle, co by se mělo jako vymítit, práskání, já to nemám rád prostě.
1: Jasně.
0: Nicméně, pamatuju si opravdu pár let dozadu, kdy malí Spartani byli ubytovaní u mýho kamaráda, hospoda, penzion vedle Brzimák a měli večeři. My jsme tam seděli na pivku, klírek, pohoda, malí Spartani, prostě ten trenér přišel, celá ta scénka byla taková, že říká, hele, takže pánové, každý si řekne, kolik chce knedliků, tolik dostane a tolik jich taky sní. Žádný knedlik na tom talíři nezůstane.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže 2, 3, 4, hele, já chci 5 a tohle. No a najednou šel trenér po té večeři a říká, no ale počkej, tak to ne, tady zůstaly 2 knedliky, takže pánové, kdo to nesnět? A nějaký malý frajer zvedl ruku a říká, no to byl Patrik Vomáčka. A říká, Patriku zpátky, dojez ty knedliky, dělej. Řekli jsme si, že prostě kolik si řekneš, tolik sníš, takže jedeme a pak si dáš 10 kliků.
1: Aha.
0: No a na toho druhého, co práskal, říká, Novák, pojď sem, ty si dáš 20 kliků.
1: Jak to?
0: A on úplně proč? A říká, protože na kámoše se nikdy nepráská, dělej.
1: Hezký, ale.
0: Takhle to máme.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Někde se nám to začíná štosovat, kde?
2: Nevím, Kysáci, tak Zloun na most, po 28 opět, štosuje se to tam, jsou tam semafory, dělají tam silnici, tak zpomalte, čau.
3: Děkujeme mockrát. Bouralo se na dálnici D4 ve směru na Prahu na 25. kilometru. Jedna dopravní nehoda je i ale na D5 ve směru na Prahu a tam je to kilometr 4 a 40.
1: Já tady mám jednu čerstvou dopravní nehodu, tady v Liberci, ulice Alojsina. Tady se bouralo, počítejte se zřížením a možná jeďte někde jinudy.
3: Jinak ale šťastnou cestu.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: Fitness večer od 6 hodin. Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Posloucháš KISS?
4: Radio KISS.
3: Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio KISS počasí.
5: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Teď něco pro fandy elektroaut. Česko mohutně dotuje nabíječky a dnes má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po našich silnicích reálně jezdí. Jen pro představu. Dnes u nás jezdí 73,5 tisíce čistých elektromobilů a 45 tisíc plug-in hybridů. V kalifornském údolí smrti vystoupala teplota na 53,3 stupně Celsia. Jedná se o jednu z nejvyšších teplot naměřených v historii. Údolí smrti je jedním z nejteplejších a také nejsušších míst na celé planetě. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice. To zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat bezpečný a stabilní. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
5: Dneska se bude hrát fotbal a duel na Letné začne ve 20 hodin. Za Lyon určitě nenastoupí zraněný Pavel Šulc. Mluví se o problémech s kolenem a český fotbalista vůbec není v nominaci. Pokud by Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů přes Lyon přešla, narazila by ve čtvrtém předkole buď na turecké Fenerbahče nebo na rakouský Štýrský Hradec. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Tomáši, za zprávy moc děkujeme, my se řítíme do poslední hodinky dnešního Jumpu.
8: Z muziky třeba Gladiator nebo 24/7 na KISSu.
9: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy. Take me.

0: Tak já mám okno normálně.
1: Čověče, nepovídej,
0: já
1: ty
0: jsem,
1: si něco chtěl
0: ale,
1: říct.
0: No jasně. A říkám, ty nebudu si to psát, že jo, prostě dám to normálně spadra a normálně už se 23 vteřin snažím a už to mám.
1: Počkej,
0: už
1: tam.
0: To mám. Já už jsem na to přišel.
1: Přišel jsi na to?
0: No, přišel jsem na to. Přátelé, teď on to bude malinko propagace, ale jako zcela zdarma a gratis. Já nevím, jak to máte vy, rodičové, jo. Ale já se snažím třeba kluka brát na místa, která jsem měl rád jako já. Takže já jsem třeba vedl na slapech o prázdninách, jezdíme na slapy.
1: Jasně.
0: A tak dále, hrady, zámky, takový ty oblíbený, který mi přirostly k srdci a tak dále. A vedu ho k tomu, aby třeba si na ně někdy vzpomněl a nějak to třeba pokračovalo dál. A jedno z takových věcí je i, že teďkon v archivu České televize se objevil po nějakém čase Sandokan. A přátelé, já jsem Sandokana začal pouštět, místo pohádky jsou prázdniny, svýmu mladýmu synovi.
1: Wow.
0: Tak to jsem nečekal.
1: To je síla.
0: Co síla? Frajer je z něj úplně odpáral.
1: Nekecej.
0: Miluje Sandokana. Jako normálně Sandokan je borec, jako a scéna s tygrem, jo, to už máme třetí díl.
1: Ano, ano.
0: Jako podskakuje, což je teda trikově úplně strašně laciný, ale to
1: tenkrát,
0: on neví.
1: Tenkrát,
0: jo, to je rok 76. Přátelé, a Sandokan je teďkon momentálně jako největším lauf. Spider-Man, Batman, Hulk, ty šli na 17. kolej.
1: Čověče,
0: my máme Sandokana teď.
1: Sandokan to byl takový dřívější Avenger.
0: Já
1: prostě.
0: Já si pamatuju, jak jsem měl prostě červený tričko, kdy frajeři sprejovali světský prostě trička, že jo, normálně černou barvou textilní, nebo já nevím, možná ani to ne. Mm-hmm. A já jsem ho strašně chtěl, jsem si ho vyřval, máma mi ho koupila na trhu v Brandejse. Miloval jsem ho.
1: Co si budeme povídat, kolika ženám se podlamovaly kolena z těch jeho uhrančivých očí prostě.
0: Ale hlavně třeba, já říkám, hele, za chvilku tam se objeví Mariana Perla Labuánu, že jo. Hele, objevila se a frajer, že jo. Frajer úplně takhle narovna.
1: Za poli ulejtka.
0: A říkal, ta je ale hezká. A já říkám, jo, tak to je v pořádku, jedeme dál.
1: Je rozdětky těch dětí, jak to ještě tak pěkně řeknou, ta je ale hezká.
0: Takže Sandokan jede, kdyby náhodou, že, tak my se takhle nostalgicky krásně vrátili.
1: Krásný.
0: A máme dalšího teda jako momentálně super muže, kterým je Sandokan. Tak jak to bylo u mě, tak je to momentálně u mýho mladýho.
1: Snad to bude pokračovat.
0: Třeba nápad pro vás. Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: víte, že vaše ústa, vaše rty mají stejnou barvu jako váš žitní otvor?
1: A zrovna, veď, v Praze začal Prague Pride, veď?
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss. Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Ještě možná připomeň, co dneska čeká příznivce fotbalu.
2: Bude to určitě zajímavý zápas na dnešní Spartě v Praze. Sparta přivítá vlastně Lyon a tento zápas se bude odehrávat od 20 hodin večer, takže pokud budete někde poblíž, tak to určitě zaznamenáte.
1: Zaznamenáte, takže možná pokud tam tebe přesletnou kolem nebo před 20 hodinou budete jet autem nebo pojedete autem, pardon, tak rozhodně asi možná dříve nebo později, protože to tam bude hodně zašlusovaný.
2: Yep.
1: Lindu Bodkovou, která na dorostenecké mistrovství Evropy nadchla rekordním během na 400 metrů překážek, vybrala evropská atletika mezi nejlepší závodnice uplynulého měsíce. 16-letá česká reprezentantka se v pětičlenné nominace dostala mezi dospělé hvězdy starého kontinentu.
2: Hezky.
1: Na 16 let holka hodně dobrý, takže Linda Bodková, držíme palce, ať jí to běhá.

0: ticho.
1: Je to tak?
0: Protože my jdeme domů.
1: My dva jo.
0: My dva jo.
1: Ale program samozřejmě na Rádiu Kiss pokračuje dál. Samozřejmě už za pár minut startují večerní jukeboxy s Vojtou Sklenářem, takže pokud máte nějaký vybraný, nažhavený song do tohohle tepla, tak to určitě Vojtovi zavolejte, nebo mu pošlete hlasovku.
0: My nevíme samozřejmě průřezem České republiky, jak je to tam u vás, co se týče teda počasí, ale tady u nás, když vylezeme z baráku televize Prima, kde sídlí Rádio Kiss. Přátelé, to je normálně úplně pálí kůže, zataženo, ale zatím úplně žádný jako kapky deště se nekonají.
1: Neboj
0: dusno,
1: se,
0: prádelna.
1: To přijde, jakmile já vystrčím hlavu ze dveří ven, protože nemám deštník, tak začne 100% pršet. Takže každopádně, pokud někde sprchne, tak ať vás to aspoň trošku osvěží a samozřejmě my budeme zase ready zítra odpoledne.
0: Chtěl by to pročistit, nicméně každopádně užívejte samozřejmě, mějte se krásně skvěle, užívejte úterní večer. Mějte se fantasticky a jak říkala Magda, nechte si něco zahrát třeba u Vojty.
1: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: 6. večerní za chvilku, konkrétně za 3 minuty, tak pojďme omrknout, jak to vypadá na silnicích, kde se zdržíte třeba D8 mezi 84. až 86. kilometrem, čili směr Německo. Zdržení je taky na D1 před Brnem mezi 194. a 196. a zdržení je taky ve směru na Prahu, a to mezi 192. až 187. kilometrem. A kde je taky zdržení, tak to je Pražský okruh ve směru na letiště mezi 14. a 19. směr D1 mezi 22. až 19. a pak taky ještě pozor na zdržení na Pražském okruhu, a to mezi Běchovicemi a Satalicemi a i v opačném směru. Bouralo se v Praze, v Legerově ulici, a bouračka taky ve Frýdku Místku, a to na hlavní třídě.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Dvě novinky, co stojí za vaši pozornost? Tu je malý balíček. Po tragickém bombovém útoku na dopravní letadlo nad skotským městečkem Lockerbie v roce 88 rozjede tamní policie spolu s FBI horečnaté pátrání. Snímek podle skutečné události se jmenuje Bombový útok na let Panam 103. Španělské drama Křišťálová kukačka nás zavede do horského městečka, kde už dlouhá léta dochází k tragickým zmizením lidí. A právě tady chce mladá lékařka najít rodinu dárce, jehož srdce tluče v jejím těle. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Rádio Kiss, počasí.
4: Je jasná až polojasná obloha. Později čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Zvyšující se zájem Čechů o obytná auta a přívěsy zaznamenávají jak prodejci, tak i kempaři. Některé kempy evidují až dvojnásobný počet ubytovaných, kteří prý často požadují jen kvalitní zázemí. Všechno ostatní si totiž vozí ve svém pojízdném obydlí. Letos obytných aut registr eviduje přes 66 tisíc, a to včetně karavanů. Přes 80 let ležela nevybuchlá munice z druhé světové války na dně Dunaje nedaleko Komárna a její přítomnost odhalil až současný pokles hladiny. Kvůli odstranění munice musela být včera dočasně zastavena lodní doprava na tomto úseku Dunaje. Pyrotechnici se o bombu postarali. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Nejúspěšnější sezónu mají včelstva, která vlastní pražský dopravní podnik. Výsledky včelstev, která dopravce umístil ve vozovně Bokovice, jsou rekordní. Ze tří včelstev se podařilo vytočit 110 kg medu, tedy o více než polovinu než loni. Vytočený med se využije stejně jako v minulých letech pro reprezentační účely. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
4: Ve fotbale se hádají. Evropská fotbalová unie totiž pohrozila prezidentovi Světové federace Infantinovi právními kroky. Důvodem je jeho plán na prodej podílů ze světových šampionátů soukromým investorům. Podle některých zpráv už Infantino couvl a svůj záměr prý neuskuteční. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
6: Teď už je tu Vojta Sklenář. A všechny zdravím, 6 večer, jdeme rozjet jukebox, i dnes budeme hrát na vaše přání.
2: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Úterní večer je tady, díky moc, že ho s námi trávíte a 8 minut po 8 začíná večerní jukebox s datem 4. srpna a všem Dominikům a taky Dominikám všechno nejnejnej k svátku. Třeba během toho času do 10. večerní budeme hrát k svátku dneska. A nebo k nějakým narozeninám, no je to jenom a jenom na vás. Komu a co hrát budeme. Tak vytáčejte naše studio 210 323 323 a nebo posílejte hlasovky přes naší aplikaci.
1: Ahoj, chtěla bych poprosit o nějakou bezbavy palovačku od Imagine Dragons pro mě a pro moji vedoucí Klárku. Obě dvě jedeme po velice náročném dni teprve domů v tom horku. Ono to má sice delší, je někde na D1 nebo možná už v Praze, ale máme to náročný, tak prosím nám to tam pust, ať se nám...
0: Ať se vám asi hezky jede, tak jako typuju. Imagine Dragons a Believer, to jsem vybral, no a za chvilku vybere zase někdo z vás. Krásný večer, všem přeju. First

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady a je tady taky Martin, který se dovolal do našeho studia, tak tě samozřejmě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, kysáci, já bych vás chtěl všichni pozdravit, jdeme z Chorvatska s dětma, chtěl bych to tábora, kaličáky a všechny, kdo poslouchají Kiss Radio, hlavně šťastnou cestu, kamkoliv, kdo jedete a vraťte se domů dobře.
0: A doplním, že chceš Song Faded, takže Alan Walker teďkom bude. Tak Martine, jak bylo na dovolené? Asi dobře, předpokládám.
1: Bylo nádherně, akorát kamarádům se pokazilo auto, takže myslíme na ně, aby měli opravený a všechno dobře, hlavně vše.
0: A vy už se blížíte, jakože už budete za chvilku doma třeba, nebo teprve jste překročili?
1: Před Rakouskem, jsme v Rakousku, před rakouskými hranicema, teda před českýma hranicema.
0: Tak hezkou cestu domů popřeju, samozřejmě.
1: Díky moc, posloucháme vás celou cestu.
0: Děkujem, tak tady to je, ahoj.
1: Krásný den, dejme se, díky, ahoj.

0: ladíte rádiovky, za chvilku bude 6:30 večerní a já včera zrovna v tomto čase plus minus nějaká ta minutka jsem mluvil o tom, že padaly teplotní rekordy pro včerejšek, čili pro pondělí. No a říkal jsem na konci, že dneska bude ještě hůř. No a také samozřejmě jasné, že i dneska teplotní rekordy padaly. A myslím si, že 4. srpen si budeme hodně dlouho pamatovat, protože úplně všechny stanice v Česku překonali právě teplotní rekordy pro ten 4. srpen. Je to tak? To jsou věci. Nejtepleji bylo v Plzni, tam naměřili 41,5 stupně Celsia a druhá nejteplejší byla Strážnice, což byl včerejší rekordman, tak dneska na pomyslném druhém místě ve Strážnici dneska 40,9 a to je úplně nový rekord pro oblast Moravy a Slezska, jinak přes 40 měly taky Třebíč, Doksany, Duhaň, Dobřichovice, Husinec, Praha, Komořany, Diákovice a takhle bych mu pokračovat dál, dál a dál. Tak jak říkám, no, tak asi na 4. srpen dlouho, dlouho nezapomenem, jakýže to byl hit. Tak já doufám, kysáci a kysačky, že jste to dnešní úterý zvládli a že vy, co už nemusíte nic dělat, tak už jenom fakt jako užíváte, relaxujete, klídek a pohoda. A kys k tomu. A to je prostě ideální kombinace.
1: Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Pokračujeme v něm a to samozřejmě díky vám, kteří se ozýváte sem k nám třeba přes apku, kam posíláte hlasovky. Tahle je od Adriana.
2: Čau Vojto, zdravím tě i všechny kysáky. Zrovna se vracíme z lomu z Diměřice po parádně kupačce se synem. Chtěli bychom zahrát něco na cestu, třeba od Sabriny, Boys, Boys, Boys. A taky chci popřát svému synovi, který je tady se mnou, Kristiánovi, všechno nejlepší k dnešním 14. narozeninám. Mám tě rád, táta.
1: No a Kristiánovi i já přeju a celý Kiss všechno nej. A Sabrinu dáme a když už jsme u těch narozenin, tak mám zahrát i ke 20. narozeninám, takže ke kulatinám pro syna Vojtíka. Máme tě všichni moc rádi a to je vzkaz od Zdeňka. Boys.

0: písničkou I'll Be Missing You a teď zas trošičku přiostříme. Na telefonu mám Jardu, hezký večer přeju.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Jarda mě zaúkoloval, abych vybral něco od 3 šestek. Tak jo, já už jsem Jardo vybral. Chceš to říct, anebo to chceš mít jako překvápko, co jsem ti vybral?
1: Nechám si to jako překvapení.
0: Dobře, tak za chvilku pustím. Ty ale prozraď, kam to poletí.
1: Ale poletí to do Trstenic, na Jižní Moravě, okres Znojmo. Bude to pro manželku, pro moje 3 syny, kde si užíváme krásný léto u bazénu a tak nějak pro všechny kysáky.
0: Prostě nic vám nechybí.
1: Nic vám nechybí,
0: a
1: přesně
0: tak. Tak to má být. Tak já vás všechny moc zdravím a teď už 3 šestky. Jardo, čau.
1: Děkuji moc, mějte se všichni hezky, ahoj. Radio Kiss. Maestro per la musica.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Je za námi první hodina dnešního večerního jukeboxu, za chvilku nás čeká další, teď v rychlosti omrkneme, jak to vypadá na silnicích, začneme na D1, menší zdržení je ve směru na Brno mezi 182. a 186. kilometrem, zdržení je ale i ve směru na Prahu, a to mezi 25. až 21. kilometrem. Máte-li namířeno z Prahy směr České Budějovice, tak za Benešovem mezi 17. až 19. kilometrem zdržení, taky na Pražském okruhu, konkrétně mezi 9. až 7. kilometrem, čili směr D1, a na bouračky dávejte pozor třeba v Liberci v ulici Jiskrova a taky v Českých Budějovicích, a to v ulici Milady Horákové.

0: 22 hodina večerní je tady, s vámi na Kisu Vojta Sklenář, tak hezké úterý vám všem přeju, no a pokračuje dál muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jojo, na tomhle jsme se vyřádili, když si song Kiss Message v podání našeho týmu a samozřejmě s velmi šikovnými ručkami našeho Žána Luka. Další muzika za námi a song Love Message, tak v něm v tom originále je hodně slyšet H.P. Baxter, že jo? A shodou okolností si ho dáme teď se svojí legendární partou, protože Standa by rád skútr.
1: Ahoj, Vojto, tady je Standa. Montujeme v Plzni v okna na jedné škole a je tady pěkný vedro a poprosili bychom tě nechat zahrát nějakou pěknou pecku, ať nám to jde od ruky, třeba něco od skútru pro naší partu z Mělníka. Díky a ahoj.
0: No tak Stando, skútry pouštím, ještě budou někam.
2: Čau Vojto, zahraj tam prosím nějaký super song pro všechny moje kamarády, známý a taky pro dnešní hnusný, krásný počasí a hlavně pro Turovice a pro Amálku a pro Elišku. Díky, čau David.
0: A kam budeme hrát za chvilku? Jukebox jede dál, taky můžete namluvit hlasovku přes naší aplikaci a nebo jednoduše zkuste, jak budete mít štěstí, jestli se dovoláte a nebo ne na náš telefon 210 323 323.
3: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the most...

this way, yeah! Everybody clap your hands!

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Popojedeme dál v úterním večerním Jukeboxu na Kissu. Teď jdeme na náš telefon, který má číslo 210 323323. Rádio Kiss.
3: Dobrý den, mohl bych poprosit Billie Jean.
2: A kdo se dovolal?
3: Dominik Štěpán.
2: Dominiku, ty máš svátek dneska.
3: Jo,
2: tak
3: to
2: všechno nejlepší ti přeju.
3: Je, moc děkuju.
2: Co jsi dostal všechno, prozraď?
3: No ještě jako od babičky, tak jsem dostal jeden balíček do kartičku, prodal jsem jí a dostal jsem dvě lepší karty.
2: No vidíš to, ty jsi šikovnej, čověče.
3: No.
2: A já ti teď jako dárek dám písničku teda. Ale ty jsi si ji vybral, chceš jí ještě někomu poslat?
3: Tak jako jsou tady ještě mý babičky, takže... Babičkám.
2: Babičkám. Tak jo, tak je zdravím a hraju to. Ahoj.
3: Naschle.
2: No a nejenom babičkám, protože něco z 80. chtěl taky Jerry.
4: Čau Vojto, zahraj nám tam nějakou pecka 80. ke grilování v Chorvatsku v kempu dole. Díky, Jerry.
2: Tak Jerry i pro vás. Michael a...

0: Kulturní na Kisu, lehce po půl osmé večerní, tak hezký večer vám všem přeju. No a jestli máte rádi takovéto odpočítávání, tak necelých 12 hodin a u nás na Kisu zas budeme rozdávat peníze.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kis.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Katy Perry nám zpívala na rádiu Kiss, vy posloucháte Jukebox, no a pode mnou už hraje další muzika a tu vybírá Rosťa.
1: Ahoj, na Kissu zahrajte prosím pro moji milovanou manželku Mišičku Svišti na golfovém hřišti, myslím, že to je Rap Masters. Právě se chladíme v bazénu. Děkuji a moc si miluji. Ahoj.
0: Tak Rosťo, hezký chlazení. Rap Masters to nejsou, jsou to Chaos, ale to nevadí. Svišti to jsou, jedno strefy.

0: Kiss.
1: Jdeme na náš telefon studiový s číslem 210 323 323. Lukáš je teď na něm, tak hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, ahoj, čau.
1: Ty už jsi mi prozradil, že aktuálně jsi v Itálii, takže asi dovolená, že ano.
2: Ano, dovolená, jasný. Dovolená.
1: Jak tam je, hele? Tady bylo dneska 40. Co v Itošce?
2: Hele, tak my tady tu nemáme. Bylo tady nějakých 38, plus minus počítám. Ale byli jsme v Benátkách, teďka jsme byli z Benátek a můžu ti říct, tam ty 40 fakt bylo.
1: No jo. To jsou hice, ale na dovolený to nevadí, viď, Lukáš.
2: Nevadí, no, jasný. Tak potřebuješ trochu opalovačku.
1: Přesně, ty jsi chtěl Shakiru Daj, ale mám pocit, že někdo ti to tam povídal, tak kdo to vybral teda?
2: Ano, vybrala to dcera, jmenuje se Barborka.
1: Takže pro dcerku a komu ještě hrajem?
2: A tady zahrajenka ještě kamarádový Vlastíkový. Mrákovový taky z Rušek.
1: Tak jo, tak užívejte Dovču a tady je muzika, ahoj.
2: Super, díky, čau.

0: Začínáme další hodinu na Kissu, další hodinu Juboxu. S vámi je Vojta Sklenář a všem vám přeju hezký úterní večer.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Je tu večerní jukebox, a to s datem 4. srpna, a je tu další z vás, kdo by nějakou muziku chtěl, konkrétně Martin.
1: Ahoj, prosím tě, zahraj mi tady písničku Pedro Pedro pro moji krásnou milovanou ženu Simonku. Jsme akorát na dovolené v Itálii a budeme grilovat, tak ať se vám u toho líp sedí. Ahoj, Martin z Liberce.
0: Tak jo, tak ke grilovačce do Itálie dáme Pedro. Mám pocit, že i na konci minulé hodiny taky, jo, taky byl hovor tentokrát z Itálie. Tak teď apka z Itálie. Tak co bude za chvilku v jukeboxu? Bude apka, bude hlasovka od někud, anebo bude telefonát od někud? Je to na vás, tohle jsou cesty do jukeboxu, tak se těším, co za chvilku někdo z vás zase vybere.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jdeme na náš telefon studiový 210 323 323, to je to číslo, tak se ptám, kdo pak tam Radio Kiss?
2: Tady Kamil, ahoj.
1: Ahoj Kamile.
2: Máš tam něco od Fun Factory?
1: Něco od Fun Factory tady 100% mám.
2: A zahrajem to pro všechny kysáky, pro tebe, ty, co mají dneska svátek, a pro mou zelenou rodinu. No, děkuju mnohokrát.
1: Zelenou rodinu?
2: Jasně.
1: A co to znamená, že zelená?
2: Ale to je taková dost velká a úžasná firma.
1: Jo, takhle, tak to jo. No tak jo, tak pouštím Fun Factory a měj se moc hezky a hezkou cestu ti přeju taky. Ahoj.
2: Jo, díky moc.

0: Tady je Kiss, Radio Kiss, hezký večer vám všem, kteří jste, jak se říká, na druhé straně a můžete být i na té straně, že se uslyšíte z repráku nebo ze sluchátek, protože si můžete vybrat nějakou muziku. Stačí se třeba dovolat sem k nám na 210 323 323 a nebo mi poslat hlasovku přes naší aplikaci.
1: Mohl byste, prosím tě, zahrát pesničku Gigi D'Agostino, bla bla bla, pre mojho syna Dominika 4., pre mojho otca Dominika 2. a všetkých Dominikov, ktorí dnes oslavujú svoj sviatok a svoje meniny. Ďakujem, Dominik 3. Čauko.
0: To je Dominiku najednou, tak všechno nejpřeju. Taky dáme další gratulaci.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj mi pro moji dceru Dominičku k dnešnímu svátku od jejího taťky. Přeju jí všechno nejlepší, hodně zdraví. Máme tě rádi, Domčo, ahoj.
0: A taky mám zahrát ještě do kempu v Žamberku. Děkuju Ondráši a Lukáši. A kam ještě zahrajeme?
3: Čau Vojtěl, prosím tě, sedím doma se ženou. Konečně jsme se sešli, oba hrozně makáme. Konečně jsme se sešli doma, tak nám zahraj něco pěkného z těch krásných 90. let. A bude to i pro tebe, ať ti to tam uteče. A víš jak, prostě pro všechny kysáky.
4: Jo, 90ky forever.
3: 90ky forever, dík, ahoj.
0: Jasná věc, 90ky forever a Gigi, to prostě je rovnítko s 90kama.

0: Kiss. Další muziku si dáme a jdeme na náš telefon. Radio Kiss.
1: Zdravíčko.
0: Zdravíčko. Kdo tam?
1: Konečně.
0: Konečně. Michale, ahoj. A konečně, jako zkoušíš to dlouho, jo?
1: Po 50krát, ale teď 107krát.
0: No vidíš, vidíš. A dovolal ses.
1: Já se jednou volám, když to jedeme domů z práce a chceme něco. Ne, ne, to chtěli bychom tu Moravu. Moravová samozřejmě, pěkná písnička.
0: Tu Moravu, jo?
1: Ano.
0: A kam jí pošlem?
1: To mají radní holky, ale
0: bohu. Kam jí pošlem, kam jí pošlem?
1: Všude.
0: Komplet všem. A vy teď jdete z práce teda a jak dlouhá cesta ještě vás čeká, prosím tě?
1: No ještě tak 15 minut cesta z práce, ale mám ještě dvě holky. A měli by poslouchat taky, oni chtěli, oni nemohli se dovolat nikdy. Voláme už asi 50krát a teď po 107krát jsem dovolal se.
0: Takže seš na tom líp než holky, ty se nedovolali ještě, jo?
1: No nevím, já to zkusím furt, já nepadám duchem.
0: Jo. No tak to by se to podařilo, tak hraju Moravu a měj se hezky, čau.
1: Tak jo, patrujte se všichni.

0: vám stále na přání, je to úterní večer a stále taky vy, co vybíráte muziku.
1: Ahoj Vojto, chtěla bych nechat zahrát písničku pro všechny pracovníky v zemědělství, kteří právě sklízí nebo už sejou, a to i můj manžel, aby jim to rychle uteklo, ať jsou nejenom dneska, ale i další dny brzo hotovy, ať není žádná porucha ani žádný požár. Chtěla bych jim nechat zahrát písničku Lambáda od Kaomy, aby se pořádně mohli i v těch strojích rozvlnit. Tak se měj krásně, Adéla.
0: Jo, Lambáda, ta je na to vlnění jak dělaná. Tak ji dáme a ještě někam poletí.
2: Čau, prosím tě, zahraj nám nějakou písničku do dlouhé loučky. Sedíme na terase, grilovačka a zdravím všechny. Čau, Karolína.
0: Tak i do dlouhé loučky a když

0: Jdeme odstartovat poslední hodinu dnešního večerního Juboxu na rádiu Kiss. S vámi je stále Vojta Sklenář a teď na úvod hodiny Nana.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a 8 minut po 9. večerní jdeme zahrát další muziku. Jukebox totiž pokračuje a pokračuje s Míšou, která je na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj kysáci, taky vám přejeme hezký večer.
0: A Míša cestuje směr z dovolené, jak už si mi řekl.
1: Ano, ano, tak jedeme z Itálie směrem domů.
0: Jaká
1: nám
0: byla?
1: Poslední
0: jaká
1: kilometry.
0: Byla? Jaká byla?
1: Dovolená byla skvělá, byla hodně poznávací, cestovní, náročná a se moc těšíme domů.
0: A děcka si taky užili, protože slyším je tam a i vybírali muziku, že jo?
1: Ano, ano, děti si dovolenou taky, užili, taky. Ale už to taky těší.
0: Jasný, no tak kolikže zbývá ještě domů?
1: Domů nám zbývá asi 30 kilometrů.
0: Tak to je odhadem. Dobrý, to už je dobrý, to už máte za pár. Tak já vám na tu cestu pustím Veronu, takže vám všem teda do auta, ještě někomu to chceš?
1: Asi všem kamarádům z Vyškova, možná budou vědět, od koho to je, a rodině a všem, kdo poslouchají takhle večer.
0: Tak jo, je tady Verona, Míšo, měj se, ahoj.
1: Děkujeme moc, ahoj.

0: a já jdu zahrát další muziku.
1: Ahoj, Vojto. Šlo by zahrát dneska pro mojí neteř Dominiku do Liberce, Bratislavic, nějakou vypalovačku, když má ten svátek. Třeba Da Punk, Aaron Dubold, díky, rodina.
0: No tak dáme Daft Punk ke svátku samozřejmě. Taky zahraju pro ženu Ilonku, že jí miluje manžel Jirka. Taky mám zahrát písničku konkrétně pro manžela Marťase, Ilču, Mirďu a všechny naše dětičky, se kterými užíváme dovolenou v Chorvatsku. Tak to je vzkaz od Monči. Daft Punk pode mnou, and World Jukebox pokračuje. Tak stále hezký večerno a díky moc, že ladíte a za pár minut dáme zase nějakou tu pecku podle někoho z vás. Yes.

nejlepší rok 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Na KISSu Global DJs a na KISSu pokračujeme v Juboxu a pokračujeme s Tondou, který je na telefonu a vybírá. Tondo, co dáme? Ahoj!
1: Prosím tě, já bych si chtěl nechat zahrát písničku WhatsApp Focus.
0: Solar System?
1: No. Jo, jo.
0: To je
1: jo.
0: Ona, to je ona.
1: Ano, jo.
0: Tak jo, tak ji zahrajeme. A kam bude?
1: Prosím tě, bylo by to do Velkého Mederu na dovolenou. Máme tady 40 stupňů hici celý dny teďka a bylo by to ještě pro všechny kysáky a pro moje děti, pro Dominička, který měl dneska svátek.
0: Ano, slaví dneska. Takže no. Dostal dary na dovče i nějaký.
1: No, jasný, dostal velký auto pro Aničku, pro druhou dceru a pro přítelkyni Klárku.
0: Tak já vás zdravím a hezkou dovču přeju a zase někdy. Ahoj.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Čas nám kvapí, 22. hodina večerní, už pomalu, ale jistě, jak se říká, klepe na dveře, tak po 10. večerní se těšte na to nejlepší z dnešního dne, no a teď se těšte na poslední jukeboxovou muziku. A já se ptám, jaká bude?
2: Ahoj, tady Edit a Maru a zdravíme z Jižní Moravy v Dolních Blanovicích a dneska máme přespávačku na trampolíně.
3: A chtěli bychom zahrát písničku Beauty and a Beat od Justina Biebera.
2: A chtěli bychom ji zahrát na přání pro naši rodinu a kamarády.
1: No tak jo, holky, já vám to zahraju rád. Přespávačka na trampolíně. Musím se přiznat, že to slyším poprvé. Teď si představu, hlavně teda, ať vás nikdo třeba nezbudí, že by vám v noci na tu trampolínu hupsnul. No snad ne, snad to nikoho nenapadne, když jsem to teď řekl. Tak Beauty and the Beat, tahle muzika uzavírá jukebox na Kissu, ten dnešní večerní, ale pokud budete napřímo i v noci, tak i v noci hrajeme na přání, a to od půlnoci do šesté raní.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Jedna letní takhle v letním parném večeru na Kissu, za námi song Echamela Culpa a před námi samozřejmě další muzika, ale hlavně taky rekapitulace dneška. Do půlnoci totiž uslyšíte to nej, co zaznělo dnes od 6. raní do 6. večerní a my si to hezky rozdělíme na dvě části. Ta část první, čili tahle hodina, bude patřit dnešnímu ránu a to s vámi byl Martin Hovorka, který statečně zaskakuje už několikátý den za naší ranní trojku.
2: Tak co, je někdo na druhé straně? Probral se někdo? Nezaspal někdo z vás? Už jste na cestě do práce? Tak klidně cinkněte, ať vím, že v tom tady nejsem sám. Halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Martio, ahoj, tady Petr z Brna, zdravím všechny kysáky, čau, čau, ahoj.
2: Petře, podle toho, jak seš našláplej, tak tam typuju, že jsi stával v 4:30 ráno.
3: Jo, bingo.
2: Fakt? 4:30, jo.
3: 4:45,
2: tak jsem se seknul o 15 minut a jsi asi na cestách, typuju na silnicích už někde?
3: Teď jsem přijel do práce akorát, ale jsem kousek od jedna, tak je slyšet takový ten ruch.
2: A jaká je cesta po dálnici teďka?
3: Šlo to, ráno to bylo v pohodě, dobrý, kolem Brna v pohodě.
2: A v práci už se na tebe někdo usmál dneska?
3: Paní na benzínce, když mi dávala kávu, tak se tak příjemně usmál.
2: Ideální,
3: to je,
2: ideální.
3: Jo, to je krásný, jo, jo.
2: Hele, my jsme tady...
3: To pohladilo.
2: My jsme tady otevřeli takový jenom takový téma, jsme se bavili s Lenkou, která vysílala před 6 hodinou, tak jsme říkali o mačalaté, nebo jak se jmenuje, mačačaj, nebo jak se jmenuje ten žabinec. Ty jsi to někdy dával, tohleto?
3: Já to slyším po první životě.
2: Mača. Všichni jedou mača, člověče. Mačatý, mača a tak dále, nevím.
3: Já zkusím vygooglit.
2: Ne, prostě takhle zkus to jenom vygooglit, u toho zůstaň. Ono to není možné.
3: Nevím, jestli to ochutám.
2: Ne, prostě tě, já jsem si teďka smočil jazyk do toho víkendu a říkám ne.
3: Tak díky za radu.
2: Jestli jedeš, co si dáváš normálně na benzínce za kafe?
3: Já si dávám latte, teda já piju takový.
2: No vidíš, no tak kafe pro ženský. Víš, jak tomu říká můj kamarád?
3: Buzna káva, že jo, určitě.
2: Přesně, ty jsi to řekl za mě.
3: A ty jsi mi to jednou teď říkal.
2: Já jsem to jednou
3: říkal. Náhoda.
2: Tak zůstaň u toho latéčka, prosím mě, na tu maču se vykašli, jo?
3: Dobře,
2: tak
3: dobře, jo. Super, díky za tip.
2: Krásné ráno, ahoj, čau.
3: Ahoj.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: I'm a fireball. Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Ladíte Radio Kiss a dočkali jsme se opět pár minutek po půl osmé. Je tady filmová expertka Radia Kiss, Katka Čepelíková.
2: A co je tak vtipnýho na filmové expertce?
1: Já mám dobrou náladu, když tě vidím.
2: Jo, tak to jo, tak to jo, tak to se počítá. Prosím vás, zjistila jsem, milí posluchači Radia Kiss, že to je moc lehké. Takže trošku, jo, trošku na to přitlačíme.
1: Ty přitvrdíš dneska v těch nápovědách.
2: Helejte, dneska to bude teda strašně jako těžký. Tak jsem zvědavá, jestli to uhádne. Ale je to snímek, který docela určitě každý z vás viděl, jo, takhle jako trošku jako to nadhodím. A myslím, že leckteré ženy ho viděly i více než 10krát.
1: Aha.
2: Možná i 30krát. Jako já třeba.
1: Jo, a tak zatím ještě pořád jsme v takovém jako tajemnu.
2: Jo, jsme v tajemnu, ale všichni už se mohli naladit na nějaký známý snímek. A jde samozřejmě o letní film. Takže hlavní představitelé snímku se v reálném životě příliš nemuseli. A přesto jsme všichni mnoho let věřili, že se do sebe skutečně zamilovali tak jako ve filmu. Jo? Ženské postavě bylo ve snímku 18 let a muži 24. Děj filmového snímku se odehrává v létě roku 1963. A teď něco, co by vám hodně mohlo pomoct. Slavná scéna se zvedačkou ve vodě se natáčela v říjnu. Voda v jezeře měla pouhých 10 stupňů a kvůli tomu, že hercům tehdy modraly rty, tak nemohl režisér použít žádné detailní záběry obličejů. A to je všechno.
1: Já bych se chytl toho slova zvedačka. Milí posluchači, zvedačka, zvedačka, volejte 210-323-23. A já jsem ten film viděl v letním kině loni v létě, takže nádherný letní bijásek.
2: Ty máš jasno.
1: Já mám jasno.
2: Uvidíme, jak na tom budete vy.
1: Halo, kdo pak se dovolal na 210-323-23?
3: Dobré ránko, tady Martina.
1: Martino, tak co, věděla bys, o jakém filmu jsme tady v hádankách a indicích mluvili?
3: No, myslím si, že je to Hříšnej tanec.
1: Že by to byl Hříšňáček, no je to Hříšňáček. Kačka už ve dveřích tady kýve, že ano. A co ti, jaká nápověda ti jako pomohla k tomuto názvu tohoto filmu?
3: No hned ta první, že to viděla každá žena minimálně 10krát.
1: A kolikrát jsi viděla film ty?
3: No já myslím, že to ani nespočítám.
1: Nespočítáš, takže minimálně jako jednou do roka to nebylo, spíš víckrát.
3: No, to tak 4krát minimálně.
1: Fakt? Až takhle? Hele, a zvedačku si někdy jako absolvovala třeba na nějaké diskotéce nebo na nějakém plese?
3: No, myslím si, že to není jako... Mimo proporcema by to asi nešlo, tak ne. Bych to řekla.
1: Dobře. A když je nějaký večírek, tak ty, baby, sedíš v koutě nebo nesedíš? Ne, nebudeš sedět v koutě. To je jasná věc. Počkej, to si připomeneme, počkej.
4: Baby nebude sedět v koutě.
1: Baby, nebude se, pojď, tam je hezký ten okamžik, jak on říká to, pojď, a už se šlo na parket. No tak děkujeme, že jsi ozvala, že jsi neseděla v koutě, že jsi zvedla telefon a že jsi tady dneska s námi a já ti přeju krásný den, jo?
3: Taky přeju krásný den, mějte se.
1: A ty máš ten Hříšňáček, která tak ráda, že by ti asi udělala radost nějaká písnička z Hříšňáčku, viď?
3: No 100%.
1: Tak tam byla tato, která teďka hraje tady Bubla pod náma, Time of My Life, pak tam byla ta Hungry Eyes, že jo, od Erika Carmena, ale ještě Be My Baby, pamatuješ? Be My.
3: No,
1: takže bychom se dali tu, Be My Baby. Nejlepší byla, já si taky myslím, že byla nejlepší. Já ji tady mám ve speciálním remixu, tak si dáme Be My Baby v remixu jako tečku za celou tuhle vzpomínkou na Hříšný tanec, jo?
3: Jasný, díky moc.
1: Marťo, krásné dobré ráno, ahoj.
3: To taky, ahoj.
1: Martě a Martin, to je taký mazlivý, jako Štěpán a Sáša, tyjo. Takže přátelé, vzpomínka na Hříšňáček, každá žena viděla tento film mnohokrát.

0: další, kdo poznal, že to byl hříšný tanec, je naše posluchačka Jitka. Ahoj, Jitko, my tě zdravíme.
1: Já vím, ahoj. Je to hříšný tanec, viděla jsem ho v té době 15krát, pak už jsem to přestala počítat. Nádherný film. Zdravím, Jitka.
2: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Pojďme víceméně na Moravu, protože víno to je hlavně záležitost na Moravě, i když jsou samozřejmě i vinice jinde po celé České republice. Důležitý je, že ale vínu vlastně holduje celá Česká republika, ale tak nějak to víno máme spojováno s Moravou. Takže přátelé, dneska je 4. srpna a na dnešek připadá neoficiální den bílého vína. Neoficiální den bílého vína. No a mě už po ránu, ještě když jsme se teprve probouzeli a škrábali ty ospalky z očí, tak mě napadla otázka, jestli teda opravdu jedeme v tom bílém, anebo jestli si spíš dáme to červené. A já jsem tak jako typoval, že by to mohlo být 70-30. 70 bílé víno, 30 červené víno, ale dle vašich odpovědí já si myslím, že dokonce to možná bude 50-50, protože takhle jste mi odpovídali brzy ráno dneska.
2: Ahoj Kysáci a Martine, prosím tě, tak bílé víno jsem včera měla, bylo výborný a v práci jsem už o časti.
1: Tak děláme si čárku tady, bílé víno, čárečka.
3: Ahoj, já teda piju obě, mám ráda obě vína, ale manžel ten pije pouze červené, takže doma piju červené s manželem a když jsem někde venku pryč, tak tam si dám bílý.
1: Tak ale tady prostě padlo to červené, takže tady jsme tak jako víceméně se vyrovnává. Ano, co dál?
4: Čavec Marťas, to mám rád vínečko bílé. Nejlépe chardonnay sladší, ale když je kyselější, tak si to dám s hroznovkou a je to výborné. Čavec Erik.
5: A já teda dávám přednost bílému a když už na to teda přijde, tak úplně nejradši mám, když tam jsou bublinky. Tak čau, hezký den, Verča.
1: Verče, jaký krásný den. No tak ale, ano, vlastně víceméně se shoduji, jak jsem říkal, spíš to bílé, spíš to bílé. Mám tady ještě jednu vlastně reakci a je to reakce na to, na co se už můžeme začít pomalu těšit, protože se nám blíží podzimní měsíce. Ahoj.
6: Čo mrťás, co vínečko, to je luxus, ale pomalu, ale jistě se nám blíží doba, kdy začne co? No přece úžasný burčáček. Tak dobré ránko všem a dobrou chuť, pokud si dáváte ráno sklenku dobrého vína.

0: No, piju už jenom růžový. Předtím jsem pila červený, potom i bílý a nakonec jsem růžový Monika.
1: Alkoholici z celého světa, spojte se. Je jedinečná příležitost teďka se vyjádřit, jaký nám vlastně chutná, co pijeme. Že málo kdy na ten alkohol přijde řeč, jo, takové vysílání, málo kdy to děláme, tak teďka jsme se mohli tady všichni projevit. Každopádně, přátelé, dáme si, když už jsme na té Moravě, dáme si jednu speciální písničku, jeden speciální remix, dáme si Moravu. No a potom, přátelé, ne, že bych pro vás měl karton bílýho, to ne, ale mám tady pro vás vstupenky do jeskyní, takže až vystřízlivíme z tohoto tématu, tak budeme nadělovat další výhru dnešního

0: zdravíme na Moravu a zdravíme všechny, komu chutná bílé víno, protože dneska je den, neoficiální den bílého vína. Ale bílé se pije nejenom na Moravě.
1: Zdarec Marťas, takové vajnoš je výborné na Moravě, ale tam kolem Mělníka, tam to taky pěstují tu révu víno a taky tam mají dobré božole. Takže dneska to vypadá, že si nalijeme teda bílého, když je ten svátek bílého. Takže zdarec.
0: Takhle, mně je vlastně jedno, co piju, hlavně, že se motám.
2: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Přátelé, posloucháte Rádio Kiss. Měl bych tady jedno velké výročí. 30 let slaví nákupní taška. IKEAcká nákupní taška. Ne, ruku na srdce, asi všichni jsme byli v tom obchodě, kde se prodává nábytek ze Švédska, taky ty švédský masový kuličky. Všichni známe ten obchod. A mnohdy jsme tam jeli jenom pro svíčky, ale odjížděli jsme s autem, který byl nacpaný k prasknutí, a v srdci toho nákupu odpočívala taková modrá, šustivá hrdinka, právě ta nákupní taška. Ona teda, to není jako ledajaká taška, ona je fakt velká. A teď jako ruku na srdce, podle mě to je nejenom nákupní taška, ale on to může být i modní doplněk. Nebo třeba i velký pomocník při sběru listí. A pro někoho to slouží jako prádelní koš v domácnostech. Je to teda jako velká šustivá hrdinka. A teď si vemte, že za těch 30 let tato taška má jako velkou historii. Dokonce zachránila i umění za miliony, protože v roce 2023 se v této tašce vrátil ukradený obraz Vincenta van Gogha v hodnotě 6 milionů korun. Ty si někdo přes obraz tady v té igelitce, tyjo, šustivý. Dokonce inspirovala tato taška za 19 korun i luxusní módu, protože módní dům Balenciaga vytvořil její koženou kopii za více jak 2000 dolarů a IKEA hbitě reagovala návodem, jak poznat originál podle šustění, že ta kožená kopie od Balenciágy také nešustila, že jo? Takže výborný jako návod, jak poznat originál. No a dokonce i tato taška pomáhá při záchraně zvířat, protože lidi v ní nosí dokonce pejsky. Zaregistroval jsem to v pražském metru a záchranáři v ní bezpečně převážejí zraněné labutě. Tak přátelé, vidíte to, vidíte, co před 30 lety vzniklo za fenomén, a to podle mě tenkrát nikdo netušil, že to takový fenomén bude.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: V minulé hodině jsme vám připomněli, jaké bylo dnešní ráno tady u nás na Kissu. No a v téhle dáme to nejlepší z dnešního odpoledního jumpu s Radkem a Magdou a taky to nej od Michala Kavalčíka. Co měl za moudro, tak to už uslyšíte za pár minut, ale teď si pojďme poslechnout, co s vámi dneska Michal dopoledne probíral. Na co se vás ptal, no a samozřejmě taky odměňoval. Odměňoval za odpověď balíčkem Kissu. Tak cože byla ta otázka, Michale?
2: Jeden Ital zbudoval falešné archeologické naleziště a vybíral téměř 1000 jako vstupné. Skoro 8 let mu to procházelo a lidi mu to zbaštili. Komu vy jste kdy naletěli na nějaký skem, podvod, na dovolené? Egypt, Tunisko, Albánie. A kolik vás to stálo? Tenhle ten podvod.
3: Já jsem se teda osobně nechal nachytat na Malorce, když jsem si koupil krásný obrázek a doma jsem zjistil, že to je plakát 10 euro, dobře, no, tak mám hezký plakát za 10 euro, ale známý byl na tom trošičku hůře, jel do Dubaje, koupil si tam Rolexky, včetně certifikátu, všechno vypadalo věrohodně za 2000 dolarů. Přijel do Čech a zjistil si, že je to tak v hodnotě 50 dolarů.
4: Tak jednou jsme byli s holkama v Egyptě a tam dva Egypťany, že nás naučili surfing, takže jsme šli jako do toho moře, jo, tohle. Najednou já jsem spadla, teď jsem byla mezi prknem a tím Egypťanem, on se porozlít po pláži, no a co myslíš? Vystrčil na mě úhoře. No, já z toho byla celá v šoku, podvodníci.
2: Já si myslím, že Milan přišel fakt o hodně.
5: To se mi takhle stalo v Itálii, na benzíně, zastavím, vy, přišli ke mně Italové, že se koupím od nich notebook za 400 euro, tak nakonec jsem to hádal na 100 euro, no a když jsem si šáhl pro peněženku, tak oni ty tašky prohodili a já jsem koupil místo notebooku za 100 euro štos novin. Pěkný, no, ale byli v italštině, tak jsem si mohl aspoň polistovat, co tam psali, no.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Před náma je moudro dne, no a když máme ta vedra, skoro až 39 stupňů, tak si dáme něco na to vedro.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Dneska bude tak velké vedro, že si Češi ani nebudou brát ponožky do sandálů.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Netradiční, možná úplně bizardní, anebo naopak úplně prachobyčejné hobby v tom nejlepším slova smyslu, ale ne tady u nás, u normálních smrtelníků. My se koukneme na celebrity.
2: A to přímo Světové. Představte si, že třeba takový drsňák, jako je Mike Tyson, tak ten dodnes chová poštovní holuby.
1: Je to tak?
2: Jo.
1: Dlouho už.
2: Tom Hanks, ten zase naopak sbírá psací stroje. Jo, nejrůznější sprce.
1: Jsou krásný.
2: A sbírá je už 40 let.
1: Ty jo.
2: Člověče, taková Beyoncé, asi na sladké, protože se věnuje včelařství a stará se o přibližně 80 tisíc včel. Pojďme za drsným reperem Eminemem, ten zase sbírá vzácné komiksy. Tam mi to docela sedí k tomu Eminemovi. Jo, a třeba takový Brad Pitt. Ve volném čase tak se věnuje sochařství. No.
1: To není ale všechno, protože třeba taková Paris Hilton ráda loví žáby.
2: Hezky.
1: Má to od dětství a dost se v tom zdokonalila.
2: To jo, dobře.
1: Takže tohleto, co je docela jako mi záhadou, Penelope Cruz, krásná to herečka, tak tahleta sbírá ramínka. To znamená, že opravdu jich má moc,
2: no.
1: A má jich jako opravdu obrovský množství, ale pozor, téměř každý je originál, takže nepočítejte s nějakými plastovejma, takový ty tam má určitě taky, ale prostě nějaký takovýhle. No a třeba Taylor Swift, ať vybereme někoho taky svěžejšího, tak ta ráda vyrábí těžítka.
2: Hezky.
1: Originální. A co se
2: to je fajn.
1: Dostat od Taylor Swift těžítko, který je jediný na světě. No.
2: Já vím ještě o jedný světový celebritě, to je Kate Beckinsale, herečka.
1: Nádherná
2: herečka. Tak prosím tě, ta má takový koníček skoro až úchylku, že se, ale musí být na to dva, ona s někým vždycky, převlíká za koně. Takovýho toho, víš, jak to musí být dva lidi.
1: No,
2: a ona říká, že si to normálně ten kostým vozí s sebou po hotelech a vždycky někoho zlanaří a třeba o půlnoci se prostě rozhodnou, že se jdou takhle projít někam po ulici, jako koň, jako kůň. A to je fakt, to ona řekla sama normálně v talk show, tohle to přiznala.
1: Já věřím, jako proč by to jako nemohlo být. No a teda zavřem to něčím jako drsnějším.
2: Okay.
1: A to je Pierce Brosnan.
2: Aha.
1: A ten vlastně agent 007.
2: Ano.
1: Tak když by působil u divadla jako mladší, tak se tam hodně věnoval artismu a artistice a tohleto. A naučil se polikat oheň a uchvátilo ho natolik, že vlastně to celý život piluje, zdokonaluje a ve volném čase si sem tam rád zapoliká oheň. Přátelé, oheň.
2: Wow.
1: To bych chtěl taky zkusit.
2: Já ne.
1: No, ale já jsem.
2: Ale chtěla bych ho vidět.
1: Tak to byly koníčky slavný.
0: Odpolední Jam. Každý všední den.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Žalování, udávání, prdáskání, prostě to se nevyplácí. Jako může sem tam něco projít, já teda věřím hlavně na karmu, takže ono se vám to dřív nebo později vrátí. Tady se to vrátilo podstatně docela rychle. Pojďme se podívat do anglického menšího města, není důležité, jak se jmenuje, kde jeden cyklista na severu právě Anglie byl tak nějak znepokojeným chováním řidiče, jenž jel po stejné ulici a tudíž ho natočil tento cyklista a poslal video záznam místní policie. Ta si ho předvolala,
2: ano.
1: On počítal s tím, že teda si jako pobral vysvětlení, což teda podal, ale oni pokutovali i jeho.
2: Je to za žalování nebo co?
1: Za žalování ne. Oni totiž z toho videozáznamu přišli na to, že vlastně jeho neopatrná jízda byla taky docela jako nebezpečná jak pro něj, tak pro okolí a to, že tam prostě škrtnul o nějaký auto a tak dále. Přátelé, a bylo mu vyměřeno žádný jako malý, ty 1200 liber. 34 tisíc korun.
2: To je síla teda.
1: Tam ten dostal taky nějakou pokutu, ale pozor, přátelé, ve finále menší než tento cyklista. Takže 34 tisíc pryč, protože oni vyhodnotili tu jeho jízdu, že je podstatně pro něj a pro okolí nebezpečnější.
2: Aha.
1: Než to, co tam předváděl daný řidič, kterého on natáčel.
2: Takže žádný takový děkujeme vám za vaši službu, ne. Že jste tak obezřetný, ne nic takového.
1: Ne, prostě jako, ne, tohle, co by se mělo jako vymítit, práskání, já to nemám rád prostě.
2: Jasně.
1: Nicméně pamatuju si opravdu pár let dozadu, kdy malí Spartani byli ubytovaní u mýho kamaráda, hospoda, penzion vedle byl zimák a měli večeři. My jsme tam seděli na pivku, klírek, pohoda, malí Spartani, prostě ten trenér přišel, celá ta scénka byla taková, že říká, hele, takže pánové, každý si řekne, kolik chce knedliků, tolik dostane a tolik jich taky sní, žádný knedlik na tom talíři nezůstane. Jo, takže 2, 3, 4, hele, chci 5 a tohle. No a najednou šel trenér po té večeři a říká, no ale počkej, tak to ne, tady zůstaly 2 knedliky, takže pánové, kdo to nesnět? A nějaký malej frajer za tu ruku a říká, no to byl Patrik Vomáčka. A říká, Patriku, zpátky, dojezd ty knedliky, dělej. Řekli jsme si, že prostě kolik si řekneš, tolik sníš, takže jedeme. A pak si dáš 10 kliků.
2: Aha.
1: No a na toho druhého, co práskal, říká, Novák, pojď sem, ty si dáš 20 kliků.
2: Jak to?
1: A on úplně proč? A říká, protože na kámoše se nikdy nepráská, dělej.
2: Hezký, ale.
1: Takhle to máme.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu.

0: Taky sáci, máme tady půlnoc a to znamená, že startují noční jukeboxy s Alexem. Pojďme na to, máme 6 hodin k party.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Vánoční Jukebox.
1: Kysáci, všem přeju krásnou noc. Doufám, že ji máte parádní, že máte dobrou náladu. Někomu startuje směna, někdo končí. No, nicméně, 6 hodinek je před námi a já mám pro vás připravenou tu nejlepší hudbu z 90. let. No a samozřejmě i taneční pecky, které tady hrajeme na Kisu, tak, abyste všichni byli dostatečně happy. Připomínám vám, jakým způsobem se můžete dovolat sem ke mně do studia. Je to jednoduché. Vytočíte 210 323 323. No a pak už jenom stačí mít trochu štěstí. A nebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, kde můžete nahrát hlasovou zprávu a objednat si váš jukebox nebo napsat nějakou textovku. Pak ještě takovej malej tip, kdo by chtěl být hodně osobní, tak mi dokonce může napsat na můj Instagram Alexej Kolva. Občas se podívám i tam, jestli náhodou není nějaké přáníčko. No a odstartujeme to písničkou podle mého gusta, protože já dneska jsem plánoval svoji dovolenou a rozhodli jsme se svojí snoubenkou, jsme se domluvili, že bychom vyrazili na nějaký koncert a ještě ty festivaly ještě frčej a našli jsme, že v Kánech bude vystupovat DJ Snake, který strašně dlouho už nikdy nekoncertoval. No a on bude mít tam takový malý znovuzrození, speciální set si tam připravil, tak jsme se řekli, že si to nenecháme ujít. A abychom si tak nějak naladili všichni i společně s vámi na tu vlnu. Myslím si, že je to příjemná písnička takhle na začátek. DJ Snake, Justin Bieber a Let Me Love You. Ano, začíná takhle poklidně, ale myslím si, že je to takový příjemný způsob, jak odstartovat dnešní jukeboxy. Let's go.

0: Pavlovo, tady Rádio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Já tě zdravím, Pavel, ahoj.
0: Čau Pavle, já tě zdravím taky. Hele čověče, ty jsi první dneska volající, takže dneska to diktuješ.
1: A co to bude? Někde jsou první.
0: No to je pravda. Ale to mi neříkej, že jenom v tomhle, podle mě musíš mít spoustu prvenství.
1: Ne.
0: No, tak vidíš.
1: Jak v čem? A to nemůžu říkat nahlas.
0: Hele, po 10. po 12. myslím, že můžeš, co chceš, už říkat.
1: To je taky pravda, noční klid, mladí už spí, respektive děti už spí.
0: Přesně. Nicméně,
1: co ti pustím? Ale poprosil bych tě Rudimentu, Waiting All Night.
0: Jasně, je to možný, mám to tady připravený, a komu to pošleme?
1: Asi všem, co tady v těchto hodinách musí pracovat, chcou pracovat, baví je to. A celkově, kdo poslouchají Radio Kiss, pochopitelně pro tebe, protože tady musíš být s náma, že musíš to moderovat celé.
0: Super. No hele, děkuji.
1: Rádi, že tě můžeme poslouchat.
0: Děkuju. Já jsem rád, že máš takový pozitivní k tomu přístup. Víš, jakože práce, kdo koho baví pracovat. Očividně tě baví pracovat, že jo, takhle i v noci. No, tak to je super, to se mi líbí.
1: Musí, někdy musí.
0: Jo, tak občas je to, přesně, občas je to složitější, ale důležitý je se na to stavět, no, koukat se na to prostě pozitivně. No tak jo, tak jo, skvělý, tak posílám písničku, měj se krásně a zase
1: díky někdy. Díky moc, měj se krásně.
0: Ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. A dneska máme 5. srpna a svátek slaví Kristián, takže Kristiánové, prostě všichni, kdo jste nositelé tohoto krásného jména, tak vám přeju vše nejlepší k svátku, ještě respektive takhle.

my teďka úplně startujeme, takže máte celých ještě 24 hodin skoro na to, abyste si svůj den maximálně užili. No a pokud byste to chtěli spojit s něčím symbolickým, tak dneska je mimo jiné taky Národní den sušenek s čokoládovými kousky. No, dát si takovou sušenku s čokoládou, jo, trošku načerpat energii, proč ne, hele, malinko zhřešit, samozřejmě ono je to tučný, jo, ale co si budem, jako taková sušenka s čokoládou dokáže vyčarovat úsměv na tváři a to je pak úplně jedno, kolik tam je těch kalorií. Co vám určitě ještě ale vyčaruje další úsměv na tváři je Tuše a Not Forever, anebo taky Minelli a Ram Pam Pam, no a spoustu další skvělé muziky tady u nás na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, posloucháte Noční jukeboxy s Alexem a mám tady první hlasovku, kterou budeme tady plnit. Pojďme si poslechnout tu objednávečku, tak schválně, jestli to budu mít.
2: Ahoj Alexi, ty můj kamaráde nejlepší, ale můžu tě poprosit o zahrání písničky, nějakou pořádnou písničku pro kamionáti. Ty to poslat tobě do studia všem kysákům, ale nějakou letní, že teď v noci to je hrozný vedro. Čau Karel.
1: Karle, moc ti děkuju za krásnou hlasovku, kamaráde můj. A prosím tě, co se týče teda letní pecky, za prvý absolutně tě rozumím, že takhle v noci, hele, je to šílený, no, teďka to počasí nám úplně, nechci říct, že nepřeje, ale přeje nám pravděpodobně až moc, protože se nestíháme chladit. No a ty jsi mi teda neřekl, co konkrétně bych měl zahrát a já využiju tady jedné zprávy, která nám dorazila přes aplikaci Rádia Kiss a napsala jí Maggie. Napsala, ahojky, můžeš mi zahrát I'm Moving to the Sun od Hugel, prosím, děkuji Marky Maggie. No, můžu, je to teda hodně velká výjimka, protože my to tady úplně pravidelně nehrajeme, ale já si myslím, že tohle je ta největší letní pecka letošního roku a byla by škoda ji nezahrát. Takže Hugel, Moving to the Sun.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, posloucháte Noční Jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a pokud byste vytočili telefonní číslo 210 320 323, tak jste se mohli dovolat sem k němu do studia, stejně jako to udělal teďka Crowley. Monsieur Crowley, slyšíte mě? Dobrý večer.
2: Dobrý večer,
1: dobré ráno. Tak jak se dneska máme a takhle, když jsou ty vedra, jak to zvládáš, čověče?
2: Na tenhle sedm boku popijím takový zlatý mok.
1: Tak to zní dobře. No a hele, my jsme s tebou vybrali písničku Because I Love You, což mi teda přijde taková jako na tebe romantiárna. Ty máš dneska takovou jako náladu trošku romantickou.
2: Trošku mimo.
1: Malinko chceš prostě jako za to, za si zahlídat, zazpomínat, za užít si trošičku pohodičky, viď? No tak to je krásný.
2: Já vzpomínám na takový čas, kdy jsem ještě tančil z jedna zvyku, ještě tančil pupek na pupek.
1: To bylo Because I Love You and I Feel You. jasný. Dobře, Crowley, tak jo, hele, posílám písničku a ty si užívej, nebo počkej, já ti dám prostor, já jenom to rovnou odpálím, ať nám to hezky běží a ty můžeš říct, komu ji posíláme.
2: Ano. No tak to je všechno.
1: Dobře, tak jo, tak si užívej večer a Crowley, měj se krásně a budu se těšit zase příště. Ahoj, čau. No a my jdem na to. Krásná píseň.

0: Chystá si šaflovat budeme i nadále, protože noční jukeboxy pokračují i po první hodině. Až do 6.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Noční Jukebox na Rádio Kiss pokračuje s Alexem dneska celou noc až do 6 do rána. No a mně se tady už dovolal další posluchač, respektive dokonce jsou tam ve dvou, jestli se nemýlim. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ahoj, ahoj, tam je Lukáš.
1: Čau, Luky. A Eliška, že jo? Pamatuješ si to správně? Je ta?
2: A Eliška, ano. A, ona ta... se trošku stydí.
1: Trošku se stydí, to nevadí. Hele, to přejde. Chce jenom chviličku ještě. A... kam jedete takhle v noci?
2: No, my jsme vyjížděli z Antwerp, jedeme z Potřetiny z práce a svištíme si to do Čech zpátky. Už to máme jenom 500 kilátů, tak
1: tak to, to je čest snad rychle. No, tak a my jsme se...
2: S váma vždycky.
1: S náma vždycky, no tak děkuju, děkuju. Hele, mě to taky s váma utíká rychle, musím říct. Takhle, když si prostě voláme, nějaká hlasovka přijde, prostě to pak utíká, to je radost tady bejt. Takže vám taky děkuju.
2: Ten život má bejt.
1: Přesně, přesně. My jsme s tebou vybrali Smack My Bitch Up od Prodigy, což za mě je naprosto jako luxusní výběr. Je to něco, co tě háže do vzpomínek? Tančil jsi na to dřív?
2: Absolutně.
1: Jo?
2: Absolutně, to je nostalgie. Jo. Vzpomínka na mládí.
1: Hustě.
2: První rande, první pusiny.
1: Ty jo, na takovýhle song to musí být pořádný pusiny. Když...
2: Ježišmarja.
1: Když se...
2: 90-ky byly divoký.
1: Byly,
2: 90-ky byly divoký. Hele, ale ty... zase měli něco do sebe.
1: Ale
2: žádný
1: měli.
2: Internety, žádný telefony.
1: Přesně, přesně. Lidi měli víc čas jeden na druhý a prostě tak nějak žili v okamžiku. A jestli nás teďka poslouchá někdo, kdo sedí v telefonu, tak občas ho odložte. Takhle, pusťte si tam rádio samozřejmě, když máte aplikaci Rádia Kiss, ale hoďte to někam stranou, ať to hraje a žijte, to je krásný, že jo, ten život utíká rychle, takže souhlasím s tebou a myslím si, že tady s tou písničkou zazpomínají kysáci po celé republice, tak si ji pojďme užít. Komu ji posílám, ještě řekni?
2: No, zahraju vlastně sám sobě, protože jsem měl před třeba na Manarovský.
1: A, hezky.
2: No a vlastně všem, co jsou z Hůru a tady Elišce samozřejmě.
1: Výborně.
2: Aby nám ta cesta utekla.
1: Tak Eliško, pozdrav ještě kysáky, ať tě slyšíme jednou.
3: Ahoj, zdravím.
1: Dobrý. Dobrý, už tě nebudu
2: tady. Ona se slyší.
1: I my tě taky zdravíme. Tak jo. Tak dobře, dojďte, ať vám to utíká a jdeme na Prodigy. Mějte se, čau, čau.
2: Děkujeme moc. Čau, hez.
1: No a tady už je máme. Smack my bitch up!

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a taky s Martinem, který se dovolal. Trošku mi vypadl, potom se vrátil, ale je tady s námi. Martine, slyšíme se. Čau.
2: Čau, čau, zdravím všechny.
1: Já tebe taky zdravím. Ty jsi říkal, že se ti to povedlo na třetí pokus, což je jako velmi tak. Dobrý skóre. Hezky, hezky, gratulky.
2: A
1: chtěli jsme vybrat nějakou písničku od šestek, jak jsi je krásně pojmenoval. 666. Tak pojďme, pojďme to projít, hele. Máme tady varianty. Buď to Dance to Disco, Paradox, Devil, Alarma, Amok, Bomba, Rhythm takes Control, Back on Demon.
2: Dáme bombu.
1: Tak dáme la bombu. Je tam, hezky. Komu ji pošleme?
2: Všem, co jsou na cestách. Všem, já to říkám takhle celkově.
1: Mm-hmm.
2: Takže všichni, co musí pracovat.
1: Jasný.
2: Já se tady ženu po Bulharsku, jenom po Sofie domů. Takže já to mám ještě kousíček domů.
1: Hezky. A byl jsi u moře? Měl jsi možnost se trošičku to užít sluníčka?
2: Neměl jsem možnost, možná jsem se jenom kolem Sofie, takže tam jsem se nikdy k moři nedostal.
1: Jasný. A chystáš ještě do Vču letos?
2: Já už ne. Já mám dovolenou každý den.
1: No tak to je krásný, Ježíš Maria, tak to je bomba přímo, hla bomba.
2: Tak.
1: Hezky, tak jo, tak ti děkuji za zavolání, měj se krásně a budu se těšit zase příště. Čau.
2: Jo, čau.
0: La Bomba.

Posloucháte Radio Kiss a noční jukebox je s Alexem a já bych vám tradičně chtěl připomenout všechny způsoby, jakým si můžete objednat jukeboxy tady u nás po celou noc až do 6 do rána. Takže první způsob je zavolat mi sem do studia 210 323 323, to jsou ta kouzelná čísla, která je potřeba vytočit. Druhý způsob, použít aplikaci Radio Kiss, kde můžete nahrát hlasovou zprávu, případně napsat text. Třetí způsob, napsat mi na můj Instagram přímo. Občas se tam podívám, mám tam už pár objednávek, pokusím se je brzy splnit. No a nebo pokud byste chtěli napsat do studia nebo nahrát hlasovku, tak mám pocit, že to jde i přímo přes webovky naše, takže když jste u počítače, tak i to je cesta. Dá se minimálně poslat mail, nevím, jestli teda hlasovka, to možná ne, ale zkuste to. Tak to jsou způsoby, no a jinak muziku tady máme úžasnou. DJ Bobo bude za malý okamžik, no a pak taky Mikolas, Fito Blanco, Frankie J a písnička a cappella. No, máte se na co těšit, ale teď už Take Control by DJ Bobo.

0: taky můžu zpívat a kapela, ulala, ulala, ale radši to nechám na těch profících. My pokračujeme dál, máme tady další hlasovku a tentokrát budeme plnit jukebox Tomášovi, tak schválně, co to bude?
1: Zdravíme všechny kysáky a kysačky, zrovna jdeme přepadávat dětský tábor, takže nám držte palce a my bychom si k té cestě přáli Umbrella od Rihany.
0: Tomáši, já jenom doufám, že to je plánované přepadení, že to je nějaká bojovka, protože jestli teďka takhle do éteru se rozhodl nám všem říct, co máš v plánu, tak hele, bacha na to, mám tvoje telefonní číslo, mám i tvůj e-mail, my tě najdeme, jo? Takže opatrně, opatrně. Ale pokud je to opravdu v rámci zábavy, tak přeju hodně zdaru, doufám, že děcka se moc nevyděsí. No a vám tedy posílám písničku na tu příjemnou cestu. Rihanna, Jay-Z a Umbrella.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Tak kysáci, přišla mi tady krásná zpráva od Lukáše, který píše: ahoj, chtěli bychom nechat zahrát pro kozubíky, kteří s námi právě jdou do Chorvatska, že děkujeme za tu smradlavou deku, na dalším odpočívadle ji vracíme, prosím nějakou vypalovačku, ať neusneme. Děkuje Lukáš a Katka, tak Luky a Katko, připravte se, protože vypalovačku vám opravdu pustím a pustím vám taky něco, co si přál Adam, který mi napsal přímo na můj Instagram. A konkrétně se jedná o písničku od Verony a teď pozor, je to hit, který tady často po mně chcete, protože ho máte rádi a já se vám vůbec nedivím, protože to je fakt pecka. No a samozřejmě se jedná o song Na mě nečekej, Verona, právě teď pro všechny kysáky na Radio Kids.